0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: hity, které milujete. Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Studio čas. Naše mečeště říkali, co můžeš, sleduj zpovzdálí a nikdy nebojuj sám. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdybys byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží k pokon. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
2: www.podpovrchem.com.
1: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Radio Čas. Radio Čas.

0: jsme měli obrácený kalendář. Teď, jako když je tak plus minus v půlce roku, tak to bylo jenom, ale stejně už bych to nechtěl vracet, v podstatě v půlce června. A to jsme někdy potom bojovali s těma čtyřicítkama, takže jako hele, už jsem rád tam, kde jsme. Poslední červencový den vlastně, Lení, je to tak?
1: Ano, poslední den prvního prázdninového měsíce.
0: Jo, takhle, jo, přesně tak. Zhruba v půlce prázdnin, ano.
1: Dneska to bude zajímavé, než to doteklo, to slovo. Jsem taková nějaká zpomalená. Jak jsi na tom ty?
0: Hele, doznívá úplněk, akorát já jsem asi po 3 nebo 4 nocích jako padl za vlast. Spál jsem teda jako takhle velmi tvrdě, ale vstával velmi brzy. Jo. Takže v podstatě, no, co si se děje tam nahoře, a mám pocit, že jsou to dozvuky prvního tropického dne zase po dlouhé době. No.
1: No, já jsem teda moc dobře nespala, takže prosím vás, kdyby náhodou to bylo takové trošku pomalejší, občas bych hledala slova, není to nějakým divokým večírkem včerejším, ale tím, že prostě probdělá noc.
0: Teoreticky trošku bychom mohli nějak zvládnout 6 až 8 a pak bychom mohli třeba 8 někoho pozvat, ať si to odvykládá sám,
1: ať nějaký, to odříká sám
0: nějaký host, ale to musíme doladit, abychom se třeba jako...
1: Já myslím, že je to celkem reálná představa.
0: Já bych třeba kluky a holky provokoval, jako že budou prázdní, nevíš, nějaké školství nebo tak. No. Dobře, tak uvidíme. Lenča Líšková.
1: Radím se bezla bedná.
0: A čerstvé zprávy s Honzou, hezký den.
2: Vážná nehoda se stala u Habrovan na Vyškovsku. Na výjezdu na Rousínov narazilo osobní auto do stromu, na místě zasahují záchranáři. Bouračka se stala taky na Hodonínsku, na trase Ratíškovice-Milotice, tady osobní auto srazilo srnu a problémy jsou taky na Břeclavsku u obce Velké Pavlovice, na výjezdu na Němčičky, i tady je dopravní nehoda.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Češi jsou rekordmané v nákupu zlevněného zboží. 300 balíků slámy v Hlučíně zapalil žhář. Tenistovi Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Češi drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích si pořídí až 59% potravin nebo drogistického zboží. Navíc přibývá lidí, kteří během velkých výprodejových anebo komerčních akcí mění svůj oblíbený obchod.
3: Morava aktuálně.
2: Už se ví, jak vznikl nedávný požár slámy v zemědělském družstvě v Lučíně. 300 balíků podle policie zapálil 20-letý žhář. Na svědomí má i podpálení rybářské chaty a několika kontejnerů. Hrozí mu za to roční vězení. Město Luhačovice úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci zahradní čtvrti. Investice za bezmála 23 milionů korun znamená pro místní konec rozkopaných ulic a mnohem příjemnější a bezpečnější bydlení, říká starosta města Marian Ležák.
4: Sídliště ještě doplníme o 2 altánky, které budou sloužit odpočinku ve stínu podél řeky. A na závěr dojde také k vyznačení nových parkovacích zón v rozšířených parkovacích plochách. Součástí úpravy veřejného prostoru jsou i nová odpadová hnízda, která celou lokalitu dále zútulní. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům.
3: Rádio Čas, sport.
2: Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička ve druhém kole 6-1-3-6-4-6 outsiderovi Kolemanu Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil jiný český tenista Dalibor Svrčina. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku skoro jasný s teplotami až do 36 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A tak teprve je 6. Teprve vlastně až teď oficiálně začínáme.
2: Dobře, před minutou.
1: My vždycky kecáme před tím, ano, ale to je vlastně taková rozehřívací záležitost.
2: Zjistíme vlastně, jestli nám to jde nebo nejde.
1: Jestli jsme vzhůru nebo
2: ano,
1: ne.
2: Přesně tak. Takže oficiálně startuje Dobré ráno Moravo na Rádio Čas, poslední červencový den. V kalendáři. Hele, řeknu to takhle, počkej, já se ti zeptám jinak, podívej se, co tam je.
1: No.
2: A já mám tipy na dvě jména, protože já to mám nějak spojené, buď to má svátek sestřenka, anebo jiné jméno a my se dvě jména pletou, prostě vím, že někdo je prostě kolem 30. 31. A teď nevím, jako jestli sestřenka, anebo to druhé jméno. Tak je ženské, že jo?
1: Kdyby dneska slavila sestřenka,

0: Přenka, tak je to muž.
1: Aha. Já jsem měl dokonce připravenou nápovědu pro to druhé. Takže aha. Sestřenka Pavlína ne, jo?
0: Ne.
1: A potom jsem myslel, že když tak ženské jméno ještě tohle.
2: A vyrazila z kočáru v podobě bílé laňky.
1: Takže taky ne.
2: V tom už vyskočil z kočáru rozčílený král.
0: A to je kdo?
1: Štěpánka Haničincová. Takže Štěpánka taky ne, jo?
0: Štěpánka taky ne.
1: Tak v tom případě napovídej. Já nevím, prostě jsem měl takový věm, tak jsem, vidíš, nekoukal jsem, no.
0: Rýmuje se to na servác nebo bonifác?
1: Ale logicky to není pankrác, to je poslední
0: to
1: napovíra,
0: není,
1: že?
0: To není. Ano.
1: Počkej, pankrác, servác, bonifác. Takže je to nějaký ác, jo?
0: Ác, ano.
1: Fakt?
0: Je to ác.
1: On ještě nějaký ác v kalendáři?
0: Je.
1: A první písmeno aspoň?
0: I.
1: Ignác.
0: Ano.
1: No jasně. Mm-hmm. Jo. Ano, bývá tam.
0: Takže dneska všechno nejlepší všem Ignácům, ale jak jsi přišel na tu Pavlínku a Štěpánku, to teda nevím.
1: Neříkám, že mám takové, víš, že jsem ti párkrát říkal, je to datum, vím, jo, že třeba 21. února vím, že máte svátek Vělenky a podobně, jo?
0: Aha.
1: To ani nevíš ty, ne. Dobře. 22. března Leona, protože se narodili moje kamarádky dvojčata, jo, a tak.
0: Ano.
1: No tak jsem myslel, že hold, buď to Pavlína. A není tam teď někde Pavlína v kalendáři? Počkej.
0: Já nevím, to já zase nevidím, já vidím jenom dnešní den.
1: Ne, tak to jsem úplně mimo. Dobře, tak se omlouvám všem Ignácům, pokud nás poslouchá alespoň jeden hezký svátek a prostě užívejte všichni ráno s námi.

0: Krásné dobré ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, 6 hodin 7 minut k tomu aktuální čas.
1: Lenča, radím, taky vy na druhé straně, jasně, že si dneska dáme další kolo megaléta, budeme skládat tajemnou větu, mrkneme se, kde se co šustne. Já bych začal rovnou, protože teď máme před sebou vlastně jenom 2 hodinky povídání a teď už bez legrace po 8 máme hosta, dokonce budeme jí streamovat a tak dál. Jestli mě někdo dostal do kolen, ale jako by chlapi, anebo vůbec všeobecně sportovci a sportovkyně prostě mají tuhletu výbavu za se, tak je to ten pán, který šel nahory s přáteli, na trek takzvaný a nešťastně uklouzl.
0: Aha.
1: A protože měl trekkingové hole, tak ta jedna ho propíchla. Zhruba tady někde v těchto místech ukazuje horní část hrudníku a podobně. A protože pán, pozor, to co mi hodně líbilo, že fakt jako zachoval zdravý rozum, měl nějaký zdravotnický základ, tak říká, několikrát jsem se hluboce nadýchl, jako jestli není zasažena plíce a podobně. Všechno dopadlo dobře, tak si řekli, ještě uvažoval prakticky, že prostě kdyby pro něho měli přiletnout helikoptérou, že to bude strašně drahé. Tak se s přáteli prostě jako sebrali a šli 16 kilometrů někde dole na základnu, aby ho trošku ušetřili a až ho trošku ušetří, aby se přesunul ještě do nemocnice a podobně. Takže 16 kilásku s trekkingovou holí zapíchnutou v zádech. Jinak doporučuji prohlídnout si třeba novinky.cz a podobně. Takže tak, já myslím, že tam hlavně musí být takový ten posttraumatický šok, že vlastně nějakou dobu vůbec nevíš, co?
0: Já se dívám
1: na ty obrázky, že?
0: Ano, protože já už jsem to četla a dívám se ale na ty obrázky teď jako trošku zevrubní. A ten pán tam sedí na tom lůžku nemocničním s tou holí v těch zádech, jako by se nechumelilo. Se to stalo.
1: No, já jsem totiž nejdřív, když jsem viděl první fotku, až potom četl článek, tak mi to připomnělo občas, jak je naštěstí moderní doba, mají podobné takové speciální nálepky, i když v menším lidé, kteří třeba mají diabetes, a tam tu berou v podstatě ten správný, tak jsem si říkal, aha, ten jich ale má, jo?
0: No, takhle nějak. Tak je to hezké, že myslí i na záchranáře, aby ušetřili za vrtulník, já nevím, já bych to raději neskoušela. Já jsem přesně ten typ, že já bych se tam normálně zarazila kamínek a byla bych úplně hysterická, volala bych záchranku.
1: A propo vlastně tvoje nejdelší nějaká horská výprava, túra a podobně?
0: Já hory moc nemusím.
1: Jo?
0: Já ráda chodím, ale chodím tak jako na procházky, ale ne po horách.
1: Já vlastně přiznávám, že jsem byl možná někde na střední, naposledy ve vyšších polohách v tom slova směru, jakože hory a tak dál.
0: A tak my jsme byli, a tak to nevím, to se nedá považovat
1: bez Beskydech. To byl ten slavný výšlap, že jo, teď před pár měsíci a podobně. To si pamatuju, no s partnerem, ne? Jste někde se tam jako capali na nějaký vysoký kopec, ne?
0: My chodíme, jo, tak my jsme byli na Ondřejníku a
1: ano,
0: potom...
1: Ano, to bylo ono.
0: A já už nevím, jak se to jmenuje. Zveřovice tam.
1: Ano, teď už chápete, že my a hory,
0: my a hory, jak by řekl opět Radiček, ale takže po horách moc ne, spíš na procházky, no. Já ráda chodím po rovině, já po rovině ujdu dost, ale na ty hory, já nevím, mě to nějak nebaví, ty krpály.
1: A hlavně myslím si, že bych musel taky jako vyhrát, neříkám jako, že celý jackpot, nějaké sportky nebo něčeho podobného, ale já a ty moje střevíčky, jo, já většinou mám také levné botičky, které se prochodí většinou za měsíc a to po městě, jo. Takže člověk bych musel vybavit, vím, že jak lidi různě mají takové ty speciální obutí, aby to nechladilo, aby potom jako šel pod ven, boty a tak dále.
0: Pak by si vzal tady trekkingovou hůlku, že?
1: Já bych uklouzl hned, znáte mě. Takže prosím vás, dávejte na sebe pozor, i v těchto dnech víkend se blíží, no a my ho trávíme společně.

0: tak dneska je pátek, ne, tak to by mohlo být Milan trošku hodnější. To by nám mohl na ten víkend říct něco pěkného, si myslím.
1: Poslední červencový den, půlka prázdnin, někteří už takový trošku nostalgičtí, máš pravdu a říkají si, co ten srpen přinese, chtělo by to poňuňat. Máš pravdu, tak poslechneme si, uvidíme, jinak dobré ráno s Rádiem Čas.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek by měl být dnem docela příjemným. Na nebi je převaha poměrně silných hvězdných aspektů souladných vítaných a menší množství aspektů nesouladných konfliktních. Ty nesouladné se budou týkat zejména vztahu milostných a vztahu mezi muži a ženami obecně. Co se týká jednotlivých znamení, tak vah by se měl držet štěstí. Vodnáři mají naději na snadné zisky či erotické zážitky a blíženci budou vynikat ve tvořivosti a vymýšlení nových projektů. A radci budou až extrémně citliví. Štíři mohou častěji podléhat svým emocím a ryby by měly zažívat až mystické stavy. Kozorohům se bude dařit ve všem, nač sáhnou. Býci by měli být ve svém chtění až úporní, pany budou své problémy řešit skrze nespochybnitelná fakta. Lvi mohou projevovat poněkud necitlivé jednání. Berani budou hýřit energií a střelci mohou svým nadšením strhávat ostatní. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gelner.
2: Rádio Čas.

0: to mám strašně rád. Někdy stačí jedna písnička po ránu, když jste celý dolámaní a udělá vám to hezčí den, tak jako o tom to je. Na Rádiu Čas už 28. rok. Krásné páteční ráno.
1: Krásné ráno všem, podíváme se letem světem internetem a já jsem se tady tak nějak pozasmála, protože jsem se dočetla, že bude vznikat nový film o koncertu Rolling Stones na Strahově. Četl jsi?
0: Viděl jsem doprovodnou fotku, taky mi hned došlo, že znám vlastně jenom jednoho pána, pána vpravo a ještě jsem zapomněl jméno. teď hrál masového vraje Hojera, pokud se nepletu.
1: Jan Nedbal?
0: Ne.
1: Tomáš Hodan?
0: Ne.
1: Matyáš Řezníček?
0: Ten poslední.
1: Petr Uhlík.
0: Ano, to je on. Ano, aha. Hojer. Myslím, že to je Hojer. Ano,
1: dobře,
0: tak,
1: ano. Tak to je právě ta sestava, která chystá tento film.
0: Takže to je takový ten koncert z roku 90, jestli to říkám dobře?
1: Jo. A já teda mám v povědomí, že tady Rolling Stones byly, ale vůbec mi jako nedocvakla ta souvislost, že to bylo pouhý rok po sametové revoluci.
0: No já vlastně vím, že jako jediná známá fotka nebo jedna z mála známých fotek bylo, že se tam někde baví s prezidentem Havlem, s Václavem Havlem, ano, někde ano. V šatně jakoby a podobně. Jo. Takže o tom to má být jako.
1: O tom to má být a já vám jenom přečtu popisek, protože u toho jsem se tady úplně smála a musím říct, že tak trošku jsem si říkala, že takové doby a takové projekty mi trošku chybí.
0: Jo? To na punk, no.
1: Tak je to příběh takových pitomců, kteří udělali koncert za $1,000,000. Do té doby byli zavřeni v komunistické kleci a s organizací tak obří akce neměl nikdo z nich zkušenosti, řekl tvůrce. Upřesnil, že organizátoři tehdy nehovořili anglicky, nevlastnili fax. A na klíčová jednání do Německa vyrazili vypůjčeným autem, kterému po cestě upadly dveře.
0: Já si pamatuju hlavně i ty začátky už zmiňovaného Václava Havla, jak vlastně říkali, jak se to říká, jak přebírali všechno tu agendu a podobně na Pražském hradě, jak obsazovali zatím jenom některé místnosti a tak dále a vlastně ty první roky, to je dneska taky, nechci říct, že úsměvné, protože já si pomohla, tak mu přece dělala nějakou dvorní sekretářku Bára Štěpánová, že?
1: Jo, dělala, podobně, no.
0: Taková hezká, nebo takhle, z našeho pohledu my jsme byli děcka, že jo, a ty vlastně úplně tuťuňují,
1: no, jako, taková punková doba, no. A teda, ale na ten film se extrémně těším. Jinak bude to poskládané z hraných scén, tedy jak oni organizují ten koncert a potom ze scén dobových záznamů, protože oni říkali, že na Strahov opravdu 100 000 komparzistů úplně nedostanou.
0: Jenom jsem si tak jako říkal, že čistě teoreticky, aha, tak teď už vím, že ne, ale čistě teoreticky, jako je to geniální i po 35 nebo 36 letech, že Rolling Stones by si mohli zahrát alespoň někteří Rolling Stones, že jo, ale no tak už takže tak.
1: Prý se o tom úplně neuvažuje, že už jako na to cestování úplně nejsou.
0: A tušíme, protože jasně, ty se zasmála popisku, ten byl originální a tušíme, jako jestli to má být v podstatě jako, ne drama, ale jako normální film nebo komedie.
1: To nevím, to tady není napsané, prostě film o Rolling Stones, ale vzhledem k tomu, že jsem četla ten popisek, tak si myslím, že to bude spíš komedie.
0: A propo pánové, jo, Mick Ročník 43 a spol. Před pár týdny vydali nové album a zase jako chváleno.
1: Jo,
0: a podobně, jako
1: já v autě pořád jedu Mr. Charm, úplně miluju.
0: Hele, jako lidi, no. Jako...

Radio Čas. Radio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Za 6:30 Lenča, Radim, Rádio Čas. Chceš začít mini kvízem?
1: Dobře, pojď.
0: Jo? Český film?
1: Mhm.
0: Dětský český film.
1: Dětský.
0: Jo, z kterého je tato scéna, nebo mohla by být, a samozřejmě jako ty víš, o čem si budeme povídat, jo, takže... Bednář, pusto. Slyšíš ty zvuky, jo, ty jsou důležité. Někdo něco zvedá. A ne rukama.
2: No bravo! Bravo, Pepo, bravo! Rozdělo, koukáš, víš, co Pepa dovede?
3: Koukáš,
2: Pepo, no já jsem za... Ty máš silný zuby, ty klinoku,
3: děle.
0: To je moje oblíbená super scéna, kdy se někdo strašně moc předváděl, že umí holýma zubama, tedy pusou, zvednout kýbl plný vody.
1: A není to nějaký ten film, jak tam vždycky hrála ta slavná dvojice Iva Janžurová a...
0: Ne, ne, ne, tohleto mimochodem, co jsme slyšeli, byla Jitka Mlavcová, ale to je jen vedlejší role. Jinak se to týká něčeho úplně jiného, ale jak říká moje nejoblíbenější scéna, jsou to prázdniny pro psa.
1: Jo, tak jo. To jsem v životě neviděla.
0: Jo, takhle, ty jsi to neviděla. Mimochodem, pointa je teda docela úžasná, co se týče právě tohohle výkonu, jo, takže...
1: Já jsem čekala právě nějaký film jako dětský, něco jako... Já nevím, s tebou mě baví svět, nebo...
0: Ten je ale zimní.
1: No tak co, no?
0: Tohle je prázdninová tématika, přesně. Hele, a doporučuju, protože tam Tomáš Holý a vlastně samozřejmě v hlavní roli pes, vlastně několik pejsků, jo? Takže na cože se to dneska ptáme, Lení?
1: Kde jste jako malí trávili letní prázdniny?
0: Mm-hmm.
1: Tak začni.
0: Venku. Venku s dětskama a raz za čas, vlastně dvakrát jsme byli u moře.
1: Aha.
0: Jednou před revolucí, po druhé po revoluci, před na to nikdy nezapomenu, protože to bylo Bulharsko, Stany, máma nešla 2 týdny na velkou, protože tam byly, jak se jmenuje, turecké záchody,
1: jo,
0: tam to
1: jo,
0: dobře,
1: jo.
0: Tak se nějak zablokovala, my děcka jsme chodili za takovou speciální chatku, kde byly lednice, vykonávat všechno, pína a tak dál, ale jinak jakoby kombinace asi, no, hraní si venku a podobně.
1: Jo,
0: no, no.
1: Jo, já myslím, že toho bude tedy většina.
0: A mimochodem takové to známé, k babičce se nepraktikovalo z toho důvodu, že k babičce se šlo 5 minut od baráku, jo, nebo 10 minut jako pěšky, takže to byly spíš jenom návštěvy.
1: Jo.
0: No a mám pocit, že babičky tam uvidíš hodně často.
1: Ano, ano, třeba Markétka na Facebooku píše, na táborech s babičkou a se sestřenkami u strejdy v Klučově, koupání v Neckách, chození s bandaskou pro pivko do nádražní hospůdky, kde až s podivem nám návrat trval hodně dlouho a nikdo se nedivil, že bandaská, 4 holky a 2 piva ochutnávat a výčepní nás neprásknul, takže smajlíky.
0: No Leni, a co teda prázdniny po Brněnsku, protože jako velké město, tak žádá si to buď to výjezdy, anebo taky klepáč a spol?
1: Ale já jsem jako nebyla nikdy moc v tom městě.
0: Jo, takhle.
1: Já jsem byla u babičky, pak se jezdilo do Vystrčenovic, tam byl strejda a taková chaloupka.
0: Takže prostě příbuzenstvo mimo vlastně velké město.
1: No
0: tak.
1: A druhá babička je ve Veverské Bytýšce a já jsem jezdila jako hodně pryč, mám pocit. A byla jsem venku pořád.
0: Jo, ještě důležitou věc musím vypíchnout. Já pořád říkám, venku mi to nějak nelícovalo. Samozřejmě jsme čekali na hezké počasí a chodilo se na koupák, že jo, na opavský koupák. A vždycky jako největší záliba, i když taková jako děsivá byla, protože holky byly tak jako teplý odchov. A tam byla tehdy ještě obrovská cedule psaná křídou, vždycky teplota vody, ne, jak jsme docházeli. A podle toho se holky rozhodovaly, jako jestli vůbec jako tam půjdem, protože...
1: Ano.
0: 5 minut ve vodě už měly modré rty, no, tak jakože já jsem 2 hodiny se tam čáchala a podobně.
1: No, já si pamatuju taky, že ta léta byla trošku jiná, protože vím, že jedno si pamatuju úplně specificky, že ty teploty nepřesáhly, já nevím, 25 stupňů a že jsme pořád hudrali, že bychom měli k tomu moři za nějakými těmi většími teplotami, že nebylo tak vedro.
0: A nebo možná prostě,
1: to,
0: hele, já si myslím, jako, že to byla normální léta, ale jako děcka vůbec, ale já mám pocit, že ani dospěláci neřešili takové to, protože dneska se třeba o předpovědi, já vím, že doba se trošku změnila,
1: jo,
0: tak dále, to divočejší, ale dneska jako počasí vidíš na každém rohu 5krát.
1: To je pravda,
0: jo.
1: To je pravda.
0: A já mám trauma třeba i, a víš, jak my cestujeme z bodu A do bodu B, úplně trauma, jako jestli vlastně můžu jet tím vlakem za 5 dní, protože mám pocit, jako, že sekácí svět, no.
1: A my jsme vlastně, jsme to neřešili,
0: jsme to na párku. No, buď bylo horko, nebo ne, anebo byla bouřka, musela zbýt doma, takže jako, tak nějak jako zuřila, nebo jo,
1: tak
0: chápeš?
1: Taky počasí bylo jednou denně ve zprávách, že jo? Uh-huh. Tam nám to jednou řekli, nikdo se to nepamatoval, nikoho to nezajímalo a jelo se dál, že jo?
0: Takže tak, tak vydrž. Vydržovaní prostě.
1: My zase máme seniorský odskok, že?
0: Ne, ne, ne, to nebylo, tohle bylo typické.
3: To za nás.
0: Jako úplně, jo.
1: To za nás,
0: ale dneska tak. To je povoleno, takže prosím vás, nejenom Facebook, ale taky WhatsApp číslo.
1: 7766 12800, kde jste jako malí trávili letní prázdniny?
4: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: čas.
1: Tak já nevím, moji milí, já nevím, v průběhu prázdnin, nebo třeba... Nebo tohle. A spousta dalších, tedy Jan Gledecký, Činasky a další kapely a interpreti na akci, mi se líbil ten název, Malý festival.
2: Festival Brod 1995.
1: A Malý festival velkých rozměrů, mu říkají.
2: Tak.
1: Jo, přesně tak.
2: To rozhodně.
1: Takže prosím tě, tak se to i jmenuje, když tak mrkněte na brod1995.cz. Proč to vlastně říkáme, Lení?
2: No, protože dva lístky právě na tuhle skvělou akci, kde vystoupí kapely a zpěváci, které jsi zmiňoval, tak máme v rámci Megaléta tady u nás, jinak ten festival proběhne už 22. srpna v areálu na Kutilce, takže rozhodně se máte na co těšit. Já možná ještě doplním, že tam vystoupí taky Kapitán Demo a nebo Imodium. Copak, já mám ráda Kapitána Demo.
1: Já vím, ale já jsem ti ho připravil jako překvapení a chtěl jsem, ať hádáš, protože jsem myslel, že se zaměříš na to datum a že řekneš první slovo tajemné věty Rádia Čas.
2: A tak víš, že nikdy nedělám to, co ty si myslíš.
1: Tomáš, to ti možná poprvé za rok až dávám za pravdu. Takže tak. Nicméně to první slovíčko z tebe asi dostanu, ne?
2: Určitě. Dnešní tajemná věta začíná slovem poslouchám.
1: Takže skládejte celkem čtyři slova. První slovíčko je poslouchám a hrajeme Megaléto s Rádiem Čas.

0: pojď sem.
1: Malá vzpomínka, nebo počkejte, neživ ty lenivěn.
2: Ne, to je moje prostě mantra, tady ta píseň, já ji miluju.
1: Je to přesně tak, hlavně jako kapitán Demo, nebo jeho představitel v civilu, teda neuvěřitelný sympaťák. Hmm. A když byl před pár lety na Megáči, tak on tehdy použil, já vlastně nevím, jak teď vystupuje, jo, ale on použil novou image a vlastně přišel jako nabušenec a měl speciální obleček, ale ten jakoby, ten simuloval jako ten slavný pekáč Buchet, jo.
2: Já mám totiž pocit, že než vznikl kapitán Demo, tak se vyzkoušelo pár těch alter ek.
1: Jo, takže po dlouhé době on dokonce říkal, jako tam žertoval, že si nechal píchnout na kotu, jinak se nebo že zhubnul a samozřejmě odkryl svou tvář, takže bylo hodně sexy a já mám pocit, že každá holka, jak z našeho týmu a ze zákulisí, tak potom po vystoupení se chodili fotit, jo? Že měl dlouhou reakci. Tak uvidíme, za kým budou chodit letos, jenom připomínáme, Megáč bude 21.11.2026, místo určení stále stejné, Ostravská arena. Kdo tam lení?
2: Největší hvězda samozřejmě kapela Europe v rámci svého velkého tour ke 40-letému výročí Final Countdown Alba. Potom taky samozřejmě Leny, Marpo, David Koller a nebo kapela Olympic.
1: To všechno naživo, budeme tam s vámi a teď je důležité, jasně, někdo bude spoléhat, že třeba ještě Megale to něco nabídne, ale jak už jsme říkali v průběhu týdne s Lenčou, já si to dnes pamatuju, v zóně B7 třeba už jenom jedno místo, jo, a podobně. Ale přesně tak, protože někteří už ví, jak to v hale jako chodí.
2: Jak to tam vypadá, kde je nejlepší zvuk, kde je nejlépe vidět a tahle místa teda frčí hodně rychle.
1: Takže nakupujte, dokud je čas, není to fráze, protože po prázdninách se to mám pocit, se rozjede ve velkém. No.
2: Já to říkám pořád, abychom na podzim nebyli překvapení, že?
1: Že jsme překvapení.
2: Tak.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Nechci říkat, že to je virální video, ale jako proletlo Českou republikou a mě to baví a ukazuje to vlastně taky, včera byl mimochodem den přátelství, jo. Právě tady Helena Vondráčková byla se Zeleninou, takhle se jí říká, jo, mezi přáteli, s Jitkou Zelenkovou, byli teď před pár dny na Dianě Ross, jo, v Lochotíně, na Plzeňsku a užívali si právě koncert Diany Ross a holky si tak jako nebyly na pódiu, ale jako divačky a užívali si tu velkou show a vlastně i po desítkách let kamarádky, tak to se mi hodně líbilo. Vlastně i tady moje ranní kamarádka a dvojka Lenča Líčková, i když jako pozor, ani ne tak v úsměvu, ale v zápalu, protože jako na něčem pracuje. Krásné ráno s Rádiem Čas všem.
1: Dobré ráno, no já jsem tady tak nějak jako v rychlosti našla slovenský test. Jak dobře, jak rozumíš slovenštině a jestli dáš dohromady nějaká slova. A zajímavé na tom testu je, že tam nejsou správné odpovědi.
0: Jo, Lenče to právě řešila, takže budeš jako si dohledávat postupně, jo. Ale omlouvám se dopředu, takhle, jasně, že vám rozumím a docela hodně, akorát právě ty specifické, nebo ta specifická slovíčka, prosím tě, pojď na to, no.
1: No, začneme jednoduše, ne? To vím i já. Jak, nebo co to znamená vankůš?
0: Polštář.
1: No, tak vidíš.
0: Dobře, fajn.
1: Ty si ani nedáváš tu dududu.
0: To zdržuje. Víš co, já si dám špatný, si dám, jo, ať je to.
1: Na stole je připravený olovrant. V jakou denní dobu se bude servírovat?
0: Je to svačina nějaká, ne? Nebo něco, nebo večer. Aha, já jsem myslel, že to, co to je jídlo, to vím, ale... Nic mezi svačinou a večeří? Brunch? Odpoledne.
1: Jo, správně, odpolední svačina.
0: Teď už si zatleskám, ale...
1: Jak to víš?
0: Někde to... Ještě mi napadni.
1: Tak jako říkáš, že to nebudeš vědět a zase víš všechno.
0: Další nebudu vědět.
1: Ale jak se ti s tím žije?
0: Nebudu vědět, tak jako víš, prosím tě, mi říkají, že když se snažím slovensky mluvit, že zním jako parodie.
1: No. Ale to je, jak se, nebo co to znamená cintorín? Kam cesta vede, pokud jdeš na cintorín?
0: To je, bože, jak se jmenuje místo, kde se dělají pohřby? Já jsem zapomněl to místo.
1: To české slovo.
0: Hřbitov.
1: Hřbitov,
0: jo?
1: A co je potřeba udělat, když si koupíte korčule?
0: Brusle? Bruslit?
1: Ano.
0: Jo, tak si dám.
1: Zrkadlo.
0: Zrcadlo?
1: No, jasně. Žena s krásnými mihalnicemi má na obličeji výrazné co? Mihalnice.
0: To jsou řasy.
1: To nevím vůbec, co je.
0: To je pozor, teď jsou to řasy, že jo?
1: Já nevím. Či je to mihalnice? Řasa?
0: Jo, dobrý. Co? Tak to jsou slova,
1: co... Mě to asi nebaví.
0: Já to znám asi z nějakých reality show nebo něco.
1: Mě to nebaví.
0: Ježíš, tak zkus ještě něco.
1: Tak čučorietky budeš vědět.
0: Borůvky.
1: No. Venku mrzne a ze střechy visí cancůl.
0: Cancůl, ne?
1: No.
0: Takže... Bože můj, já to vím víc slovensky než česky. Rampouch.
1: No a ťava.
0: Velbloud.
1: Jako všechno dobře, jo.
0: Dobře, tak já ti řeknu tu perličku, teď si neumím vzpomenout.
1: A já nevím, jestli mě to jako zajímá.
0: Ne, teď si neumím vzpomenout, tak mi napověz, možná to budeš vědět ty, protože se říká většinou to slavné drvo kucurik, protože to je jakoby parodie té legrace. Jak se vlastně řekne slovensky, počkej, on je veveruška?
1: Veverička, ne? Nebo tak nějak. Jo,
0: aha, no, jakože vždycky jsem myslel, jakože ten drvo kucurik, no a tak prý je to fáma. A na to pozor, to jsem se dozvěděl před pár lety.
1: A tím jsi to vůbec nespravil.
0: Ne?
1: To je jako, to je vlastně... To tě netěší, víš, dělat jako kvízy pro někoho, kdo ví všechno.
0: Já jsem myslel, že to budou jakoby těžká slovenská slova.
1: Ty jsi jak ten vševěd.
0: Jo, jasně, tak jo, ano, tak na mě zavolejte sport.
1: Kdybys byl...
0: No a už se směje, no.
1: Kdybys byl v lovcích,
0: ano?
1: Jo, na lovu, tak bys byl vševěd.
0: Dobře, dobře.
1: No dobře, no. Dobře. Tak jak to tady, já nevím.
0: Jak to zakončíme? Jak to zakončíme, aby to vyznělo pozitivně?
2: Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Prázdniny u nás na chatě, hory, obchod, hospoda 3 kilometry vzdálené, skvělí sousedé, spousta kamarádů a zážitků. Ty nejkrásnější chvilky dětství, kdybyste fakt chtěli relax mimo civilizaci, doporučuju Hornou Marikovou. Přes WhatsApp Rádia Čas nám píše Mili, protože dneska s Lenčou sondujeme.
1: Kde jste trávili prázdniny, když jste byli malí, tedy v dětství? Mimochodem k té letní události zrovna teď mi padl zrak na článek, kde se svými letními zážitky dělí i královská rodina Kate a William.
0: Oni mají letní zážitky? Já si myslím, že musí tam někde v parku být zavření se těma, no co je?
1: No oni teď zveřejnili ohlédnutí za létem, jsou tam krásné fotografie, videa, poděkovali všem, kdo jim zpříjemnili letní dny.
0: Mimochodem mají krásnou rodinku teda.
1: Ano, ano, i na tom Instagramu je velmi krásná. No a celý ten reel a všechny ty fotky na to

0: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Vážná nehoda se řeší na Vyškovsku u obce Habrovany. Na výjezdu na Rousínov narazilo osobní auto do stromu. Na místě jsou záchranáři. Nehoda nás potrápí taky na Hodonínsku. Na trase Ratíškovice-Milotice tady auto srazilo zvěř a nehoda se zvěří se stala taky na Břeclavsku u obce Velké Pavlovice na výjezdu na Němčičky.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Česko dnes zažije mimořádně horký den. Hledá se investor pro stavbu luxusního hotelu v centru Ostravy. Dnes bychom se mohli dozvědět jméno nového fotbalového kouče. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Problémy můžou nastat i v dopravě a energetice.
8: Morava aktuálně.
7: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Sajlerově náměstí. A jak říká jeho mluvčí Sandra Štrejlová, vyhlásil proto veřejnou soutěž.
9: Analýza hotelového trhu ukázala, že zde chybí hotely vyšší kategorie a právě pozemky na Sajlerově nábřeží jsou pro takový projekt ideální. Nacházejí se v samotném centru města a jsou velmi dobře dopravně dostupné.
7: Zlínský kraj bude mít další zařízení pro předškoláky. S novým školním rokem zahájí provoz dětská skupina na Vršku v Hostišové. Zařízení s kapacitou až 24 dětí pomůže rozšířit možnosti péče o ty nejmenší v obci i okolí.
8: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalová asociace by dnes mohla představit nového reprezentačního kouče. Národní tým po Miroslavu Koupkovi nejspíš převezme Španěl Santi Denia. 52letý kouč před 2 roky dovedl španělský olympijský tým ke zlatu. A dnešek bude mimořádně horký, celý den má být jasný až skoro jasný a teploty budou hodně vysoké. Ty nejvyšší se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 34 do 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: této kapele mě napadá jedno jediné slovo a to je Brod 1995. Prostě to musíme zmínit hned takhle na začátku.
1: Přesně tak, je to malý festival se spoustou velkých hvězd 22. srpna, o který samozřejmě teda volňásky na něj hrajeme v rámci Megaléta a to nejpodstatnější slovo, skládáme ho větu, která má 4 slova, tak to první pro dnešní den je poslouchám, jo? Takže zapište si za uši na papírky, pošlete to dál, kolegové dopoledne přidají další slovíčka. Máme 5 minut po 7, Lenča Radim, Rádio Čas a teď trošku filmu. Viděl jsem první vlastně ochutnávku z filmu, který má teprve trailer a pokud se nepletu světová premiéra, tak nějak napříč Evropou a potom dál bude plus minus kolem Halloweenu prostě na konci října. Bude to komedie, takže žádné drámo, to jsem rád a já se zeptám. Lení, představ si, jakože pánové došli, že Marťa nikdy nebyl, jo, a podobně. A ty jsi velmi originální a nechala bys si jako svého muže vyrobit, jo, z nějakého materiálu. Tak prosím tě, jaký materiál bys si zvolila? A potom samozřejmě by ožil, podobně jako ožil otesánek, jo, a tak dále.
0: Já nevím, gumu? Nebo, jo, počkej, on by ožil, tak to bych ho uplácala z hlíny.
1: Takže jako hliněný, takže golema bys měla vlastně
0: nějakého. No, já bych měla golema, no. No, co ty?
1: Já?
0: Z čeho bys ho uplácal?
1: Silikon? Ale vypadal divně, že? To by vypadal divně, já vím, no. No, v každém případě viděl jsem trailer k nové, naštěstí to bude asi romantická komedie a trošku fantasy, hraje tam Olivia Colman, odehrává se to asi, já nevím, hádám, prostě vypadá to jako taková to pohádkové období, no a v jedné rybářské vesnici žije žena, která se pořád tak nějak jako smějí, že je sama, tak si ho prostě nechá vyrobit, no a mám tady první fotku toho parťáka, kterého bude hrát Alexander Skarsgård, mimochodem jako i v reálu velmi sexy muž. A ten trailer je celý provzdychaný jen tak na okraj,
0: jo? Tak
1: oni nedělají jakoby nic jiného, takže to je prosím on.
0: Jo, ona si ho ušila z pytle?
1: Ne, v originále je to Wicker a v podstatě si ho u místního kolegy, v podání taky známého herce, nechala uplést z proutí.
0: Jo, takhle.
1: Takže v podstatě oživlý proutěný košík, nevím, jak to mám říct, jo? Ale vypadá neuvěřitelně sexy, že jo? Mimochodem, posílám v záznamu, i kdybyste se chtěli koukat jako v rámci televize Relax, tak tam taky budete mít doprovodnou fotografii, no. Takže jen tak na okraj,
0: no. Přítele jako proutěného košíka, já nevím.
1: A já jsem se bál, jako že to bude, víš, něco strašidelného a podobně jako Frankensteina a podobně, ale z těch ukázek jednak to bude jako zábava, ale jak říkám...
0: Bude to hodně provzdychané.
1: 50 odstínů proutí, asi takhle. Jo, takže asi tak, no. Máte to s typem, zajdeme?
0: No, určitě, já hlavně si také říkám, jak jako vzniká námět na ten film, víš, jak ti to jako napadne, mně by to třeba v životě nenapadlo.
1: Já to právě cením, no, jako, že to něco nového.
0: No, no, že jako, víš, jako, no, natočíme nějakou romantiku, slečna nemá muže, z čeho by si ho mohla vyrobit a tak ho upleteme.
1: To je ale důležitá věc, vlastně, jestli to někoho napadlo, anebo jestli to třeba podle nějaké knížky.
0: No, tak ale i ta knížka někoho napadla.
1: Jo, ano, přesně tak, podle nějaké krátké povídky. The Wicker Husband, ano, v originále. Takže uvidíme, jestli uvidíme, jak budou spokojeny všechny ty Mirky a podobně, ale jako za nás plec nahoru za ty nápady, že jo?
0: To jo, ale to dlouho nevydrží ten husband, ne? On se rozpadne.
1: No ale proutěné košíky vydrží neuvěřitelně dlouho.
0: To je vlastně pravda.
1: Jenom to nesmí moc na sluníčko, protože tak nějak jakoby zesvětlá, že jo, to se vyšisuje.
0: Já nechci zacházet do detailů, protože samozřejmě první, co mě napadlo, je, jestli je upleten celý.
1: No jo, asi byl a já jsem celý trailer uvažoval, jako jestli dole, protože takhle mu ukázali v té ukázce, že mu dali jakože skleněné oči, to jo, tak nevím, jako jestli dole třeba nebylo něco, protože jinak boborazka, že jo.
0: No, možná proto celý ten trailer provzdychala, protože to teda nebylo
1: ne, vypadala hodně spokojně, však si to pusť.
2: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Radio Čas.

0: Jedna za druhou hity, které milujete. Lenča Radim, Rádio Čas, hezky to s vámi utíká. 7 hodin 12 minut, krásný pátek a pořád ještě hezký červencový den.
1: Myslím si, že to je správný čas na to zavolat Milana, pokud se nepletu.
0: Milan Gernár je připraven, začátek je pozitivní, my to teda dneska nemáme moc, vlastně máme oba dva tahy na branku a lidé s náma jako nejsou moc spokojení, ale my to sneseme.
1: Já zase budu tlačit na všechno. Aha. A je to pravda.
0: Ne, dneska si v pohodě.
1: Tady jo, ale...
0: Jo, takhle
1: ale
0: jo,
1: tak,
0: to je jejich problém. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek by měl být dnem docela příjemným. Na nebi je převaha poměrně silných hvězdných aspektů souladných vítaných a menší množství aspektů nesouladných konfliktních. Ty nesouladné se budou týkat zejména vztahu milostných a vztahu mezi muži a ženami obecně. Co se týká jednotlivých znamení, tak vah by se měl držet štěstí. Vodnáři mají naději na snadné zisky či erotické zážitky a blíženci budou vynikat ve tvořivosti a vymýšlení nových projektů. A radci budou až extrémně citliví. Štíři mohou častěji podléhat svým emocím a ryby by měly zažívat až mystické stavy. Kozorohům se bude dařit ve všem, nač sáhnou. Býci by měli být ve svém chtění až úporní, pany budou své problémy řešit skrze nespochybnitelná fakta. Lvy mohou projevovat poněkud necitlivé jednání. Berani budou hýřit energií a střelci mohou svým nadšením strhávat ostatní. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gellner.

0: Všem Ignácům krásný svátek, všem posluchačům Rádia Čas, pohodové ráno, bylo 7:15 a snad vám ho i v dalších minutách uděláme ještě pohodovější a pohodovější a pohodovější. Lenice nového.
1: Podíváme se letem světem internetem na případ, který mě hodně, hodně pobavil. Uh-huh. Nevím, jestli jsi slyšel o té velké lehátkové loupeži.
0: To mě minulo.
1: Ne. V Itálii z jedné pláže se ztratilo 350 slunečních lehátek. Uh-huh. Člověk by si řekl, že tak jako je to takové úsměvné, ovšem pro majitele toho rezortu vůbec ne, protože ta lehátka jsou celkem drahá záležitost. A myslím, že ta škoda se vyšplhala na 1,1 milionu korun v podstatě.
0: Cože?
1: No,
0: kolik
1: jich
0: bylo?
1: 350.
0: To je drahý špás teda.
1: Drahý špás, no. No a tak prostě se to vyšetřovalo a nikdo to moc nechápal, a kam to zmizelo, jak to zmizelo. A já myslím, že ten článek jsem i četla, že opravdu, že ta lehátka tedy někdo ukradl. No a jedna Italka...
0: Je našla na zahradě, či co? Nebo co?
1: Jela na dovolenou do Albánie.
0: No.
1: A v Albánii na pláži jsou ty lehátka.
0: Kecáš.
1: Ne, fakt.
0: Počkej, jak je poznala?
1: Oni z nich neodstranili ten nápis toho rezortu italského.
0: Ježišmarja, teď bych použil strašný, dobrý, jako oni se s tím vůbec nes
1: ne,
0: a takhle
1: ne,
0: dále.
1: Ne. Prostě normálně to je tam dali, je na tom i ten nápis toho rezortu, ona to samozřejmě hned poznala, psala do té Itálie, samozřejmě ty to řeší policie a
0: jo?
1: Podobně, ale je to jako, je to legrační, víš, protože třeba ukradneš pantofle z hotelu, že?
0: Hele, já to naprosto všechno chápu,
1: ale...
0: a první, co mě napadlo, jak?
1: Já taky
0: jako,
1: nevím.
0: Jestli to bylo, jestli skončila sezóna, oni tam jako nechali, jestli byla nějaká pevná a prostě přijel obrovský kamion, ale jako to je prostě hromada materiálu, jo?
1: Je.
0: Neodstáhli po té pláži až do nějaké sousední země a tak dále.
1: No, a počkej, ale já jsem tady viděla, kolik je to kilometrů vzdálené.
0: No.
1: To je podle mě nějakých, no minimálně 250 to je. Počkej, kde to bylo? No to je jedno, je to jako daleko, jo, takže prostě...
0: To byl cílený akt, jo?
1: Asi jo.
0: Ale chápeš, proč si jako do Itálie zajdeš, jako vytipuješ místo? Tam musel se někdo rekreovat, někdo jakoby s chytrou hlavičkou, který chtěl jako mít vlastní rezort v Albánii, tak jako, to je tak můj typ leda.
1: Ale to je normálně v té Albánii rezort,
0: no?
1: Jsou tam mé slunečníčky, to vypadá, jak kdyby to bylo jejich, jenom je tam nápis toho rezortu italského.
0: No právě říkám, ale nejdřív byl na dovolené v Itálii a říkám...
1: No.
0: To bych mohl vylepšit tímto způsobem, ale to je, jako, už vymyslet to mi přijde náročnější, než to teda koupit, jo, chápeš, jako.
1: Mě taky.
0: Mě to úplně unavilo, jo.
1: Ale hlavně ta náhoda, nebo jako, že to si mysleli, že v létě lidé jako necestují,
0: víš. Ta pravděpodobnost je právě velká.
1: Velká, no, že někdo pojede a zjistí to, takže opravdu jako takový kuriózní případ, jsem sama zvědavá, doufám, že bude i pokračování tohohle článku, jak to dopadne a jestli zjistí, kdo a jak to ukradl, no.
0: Se většinou málo kdy dozvíme, no, právě tu hlavní pointu. Ale tak zase jako je dobré o čem debatovat. No, takže dáváme palec nahoru vlastně dobrým nápadům, i když neberte to jako návod, protože tyhle věci se nedělají, kluci a holky, pokud máte podobné nápady. No a uvidíme, jestli palec nahoru teď je, takhle my si dáváme dneska napříč, jo, víš, nevíš.
1: Ano, tak ano, jo. Dneska budeme mít takové speciální.
0: Nicméně na to klasické dorazí už za chvíli Honza, který ti trošku pomůže a vám všem krásný pořád ještě červencový den.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Probouzíte se s rádiem Čas, je ty, které milujete, 7 hodin 23 minut, no a s námi ve studiu už Honza Gavelčík. Honzi, ahoj.
1: Hezké ráno.
2: Jak se těšíš na víkend, Honzi, bude pracovní nebo trošku taky vypneš?
1: Tak tenhle víkend máme mimořádně volný a chci odpočívat trošku.
2: No, my se vlastně o tom odpočinku povídáme, ale když jsme byli kluci a holky, takže prostě ta školou povinná léta, trávil si čas s rodiči, u babičky, jezdili jste, já nevím, do Česka, do světa, prostě ty typické prázdniny ve tvém podání.
1: No, moje typické prázdniny byly u babičky na venkově a bylo to super.
2: Daleko jste museli dojíždět?
1: No, hodně daleko, asi tak hodinu jsme jeli autobusem. No.
2: Jo, tak pozor, jakoby autobusem v té době.
1: Ale tenkrát ten autobus objížděl celkem hodně, jakože já jsem pak zjistil, že třeba na kole jsem tam za 50 minut. Ale ten autobus on to tak nějak divně objížděl.
2: Palec nahoru. Ve stručnosti se podíváme do kalendáře, nebudu vás dlouho trápit, poslední červencový den a pojďme na věc.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1856 bylo město Christchurch uznáno jako město, jo, prostě začalo se považovat za město. Kde ho najdeme?
1: Christchurch?
2: Christchurch, nebo Christchurch, jestli chcete, a je to jedno z největších měst té země.
1: Takže by Skotsko?
0: Ne, to bych řekl, že to je Amerika.
2: Teď nevím, kterou druhou nápovědu.
0: Město andělů.
2: Řeknu to takhle. Další, chcete další města té země?
0: No.
2: Wellington? A nebo Auckland?
0: Takže...
2: A točil se tam z velké části Pán prstenů.
0: Nový Zéland.
1: Nový Zéland, no jo.
2: Je to tam, je to tam. V roce 2012 překonal Michael Phelps olympijský rekord z roku 1964 v počtu získaných medailí na jedné olympiádě. Pokořil tak mimochodem výkon gymnastky Larisy Latininové. Tak kolik těch medailí během jedné, jsem chtěl říct hitparády, což byla hitparáda.
1: Počkej, ještě jednou nám to řekni celé, já jsem trošku nedával.
2: Během jedné olympiády získal nejvíc medailí. Kolik?
1: Během jedné a letní nebo zimní?
2: Zimní.
0: Michael Phelps.
2: Pardon, letní.
1: Aha. No tak letní, no tak na letní můžeš získat víc olympiád.
0: A v čem závodil?
2: To se vás potom budu ptát.
0: Aha, Michael Phelps, ty víš v čem?
2: Já si to pamatuju.
1: Já jenom vím, že Larisa, tak se říkalo dece.
0: Tak já řeknu, že jich získal 8.
1: A já bych řekl, že jich získal 16.
2: 6, 8, 10 vám dám nápovědy.
0: 8.
1: 10.
2: Tak je to těch 6, 4 zlaté a 2 stříbrné.
1: A tak 16, tam to zaznělo trošku ta šestka. No,
2: no jasně to
0: vyžil. Tak byli jsme blízko. No.
2: Takže v jakém sportu Michael Phelps?
1: No to si říkal, že nám řekneš.
2: V té době, ne, to vy mi řeknete, jeden čas v té době se hodně skloňovala i jeho dieta. Protože on teda jako zdlabal neuvěřitelně hodně a přitom to na něm vůbec nebylo
1: znát. Vrháč koulí?
0: No, ne,
2: pak vám to nic neříká?
0: Je, to, ne. Není to něco jako běh nebo tak?
2: Střelba, plavání, gymnastika.
1: Plavání.
2: Jasně. Plavec Michael Phelps. Před 20 lety předal Fidel Castro pomyslné vládnoucí žeslo nad Kubou svému bratrovi Raulovi. Hlavní město Kuby, vás poprosím.
1: To už tady bylo, to vím.
2: Mm-hmm.
0: To není Havana, že?
2: Nápověda, ať se třeba ujistíte?
0: No. No. To říká Havana. Havana.
2: Tak zatím znám řekla, co to není, takže co to je, Lení?
1: Je to Havana.
0: Havana.
2: Ano.
0: To říkám celou dobu.
2: Co? Ty jsi řekla, že to není Havana.
0: Ne, já jsem řekla, že to je Havana.
2: No, to není Havana, jsi začala.
0: Ale to byla otázka.
2: Já vím, že Ježíš, Havana.
0: To byl ten tón. Není to Havana.
1: Není to Havana. Jakože to je Havana.
2: Já jsem věděl, že tě, mám pocit, že to řekla i posledně. Bolek Polívka má narozeniny, tak poprosím doplnit názvy filmu, ve který hrál. Musíme
0: si pomáhat.
2: Šašek.
1: A Královna.
2: Zapomenuté.
0: Světlo.
2: Výborně. A na závěr poprosím křestní jména dvou Bolkových potomků, kteří jsou taky v herecké branži.
0: Vladimír a...
2: Mm-hmm. Každý s jinou maminkou.
0: No, já vím, a toho druhého nevím.
2: Tu druhou.
0: Jo, tu druhou. Jo, to je ta Anička Polívková.
2: A je to. A je máte to za sebou.
1: No tak přátelé, paráda.
2: Ani to nebolelo. Krásný víkend, Honzi. A děkujeme.
1: Já taky děkuju a těším se.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
7: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: chasing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Děkujeme.
2: Víš, co bychom mohli? Mohli bychom třeba, pojďme si to pustit ještě několikrát.
1: No.
2: A co všechno stihneme říct mezi tím, než on řekne let her go.
1: Víš, co jsem mu chtěl pustit? Takovou tu znělku, ten odpočítávač z časovaných hodin Rádia Čas.
2: Jo,
1: ano. To stihne. Hity, které milujete a některé konce. Občas, než se dočkáme toho konce, ale prostě doufám, že jsou to skvělé pecky. Užíváte si je. Je poslední červencový den s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
2: No a protože jsou prázdniny, tak se vás dneska ptáme taky na to, kde jste trávili jako malý prázdniny.
1: Ještě se musím zeptat, protože jsme vyrazili do ulic, tak uslyšíte pár dalších. To nejsou inspirace, to jsou vzpomínky. Pamatuješ ty na svoje první moře a dojmy z něj?
2: Jo.
1: Kde, kdy, co?
2: Byli jsme v Chorvatsku. Na Brači, na ostrově a mám z toho úplně úžasné vzpomínky, bylo asi 50 stupňů, byly extrémní vedra a jeli jsme tam ještě starým autem a bylo to nějak jako, nechci říct těsně po válce, ale ta cesta nevypadala tak, jak vypadá dneska do Chorvatska.
1: To bylo měňané.
2: Normálně byly rozstřílené baráky, v noci nikde nikdo. To se ještě nejezdilo vlastně tak nějak jako pravidelně. Dojeli jsme na ten Brač a tam to bylo skalnaté, divoké, nádherné a já jsem tam lítala po těch skalách, vůbec nechápu, že jsem to přežila.
1: Kolik
2: to
1: bylo zhruba?
2: Tyjo, nějakých 13, 10, 13, tak nějak. No a lítala jsem tam po skalách s těmi dětmi od majitelů toho domu a bylo to naprosto divoké a geniální, no. A ti majitelé právě nám taky povídali, protože oni před tou válkou na ten ostrov utekli, takže oni měli ještě ten příběh, že vyskakovali z těch domů, kdy z jedné strany už to šlo, střílelo se a oni vyskočili a utekli na ostrov. Takže to bylo, jako byla to divočina, no.
1: No, první dneska Chorvatsko. Zemský ráj to na pohled, ale vždycky jako pár dní, pár let zpátky se tam dějí věci. No. V mém případě ta první vzpomínka, když jsem, kolik mi bylo 8 nebo 9, to Bulharsko, nešťastné, nebo také bizarní bylo. Jako člověk vběhl do té vody, do toho moře, protože tam byl tak jako dlouho si mohla běžet. A samozřejmě takové to, jak plácáš rukama a to první olíznutí té studené vody a opravdu jako šoková terapie, protože ono se říkalo, že moře je slané, ale ono je fakt slané, kluci
2: hodně,
1: a holky.
2: Hodně,
1: tomu, je to fakt jako solené, jo, tak jen tak na okraj. No a co vy, budou to babičky nebo něco úplně jiného?
3: Česko určitě vede pro mě Jižní Morava i pro naši rodinu, protože zde trávíme hodně dovolených přes rok, jezdíme na kolech a na Slovensku ve vodí Tatry.
4: Na Davči v Uherském Hradišti, ve Starém Městě v Kovozo.
5: Jako malý jsem nejčastěji trávil prázdniny v Chorvatsku.
6: Za barákem u Sámošky.
7: Na zkušebně s kapelou asi.
8: Nejčastěji jsem prázdniny trávil jako malý u taty.
9: Na Jižní Moravě, na
10: Londýně.
11: Polsku.
12: Činu jsme jezdili do Chorvatska.
13: Na Skumoři.
14: Zahrada, opékání, rodina.
15: Grilování, koupání.
1: Je to takový myšmaš, ale prostě pojďme se vrátit do té doby, když nám bylo fajn a moc jsme toho neřešili. Zkuste i vy WhatsAppový se trošku probrat. Jo?
2: Mně se hodně líbilo za barákem u Sámošky. No, WhatsAppový 7766 12800, to je naše číslo a jinak samozřejmě vaše příběhy, jak jste trávili léto v dětství, sbíráme i na Facebooku.

0: Dáš mi. Ranní a páteční pozdravení za Lenču a Radima na Rádio Čas. Všechno podstatné k Megaletu už víte a řeknu vám, i kolegové, jenom připomínáme ještě jednou v rychlosti první slovíčko tajemné věty a je to slovo
1: poslouchám.
0: Jo, takže zapište si, posíláme. A co ty si tak potutelně usmíváš?
1: A tak já tady pro tebe mám takový malý kvíz.
0: Jakože pučka za oplátku za víš, nevíš, jo, s dnešním. A mimochodem měli jste hezkou bilanci, ne, dneska?
1: No, tak jo? Jako dalo se.
0: Ne,
1: dalo
0: jo, se. Šlo to.
1: Ne, tak já pro tebe mám takový univerzální kvíz. Uh-huh. Mimochodem nedělala jsem ho sama, já jsem ho obšlehla.
0: Dobře.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Ale pokud to nebylo z takových těch inteligenčních testů, tak jdu do toho, ale jinak.
1: Důležité je, odkud, já bych to chtěla říct, aby samozřejmě nevznikl nějaký tady problém. Vynikající podcast, dokonce i pořad na televizi Relax. Totálně jsem se zamilovala. Teď jsem to poslouchala neustále v autě. Jmenuje se ta show Quiz Please.
0: No, Kuba a spol, protože Kuba je náš bývalý kolega a podobně, tak prý ve speciální sekci, protože teď už ty podcastové ceny mají jako nějaké sekce, tak pokud se nepletu v sekci, teď nevím, jestli zábava nebo něco, skončili na druhém místě.
1: Ano, jo, ano, ano. Tak. Tři kluci z Ostravy, opravdu hodně mě to baví, najdete i na streamovacích platformách, no a samozřejmě na televizi Relax.
0: Tak ne, tak končím, protože teď jsem právě viděl nedávno jedno video a byl to sice jenom z jednoho oboru a neviděl jsem vůbec nic, takže...
1: Ne, je to jednoduché, fakt. Já jsem pár otázek, jenom pár.
0: A byl tam nějaký úvod, jako jestli tohle by měli, jo, protože to mě urazilo, to byl nějaký kvíz, to by měli zvládnout děti základních škol nebo něco, jo, a já... No dobře, tak fajn.
1: Já taky nevím. Je to teda taky z jednoho dílu, doufám, že jsi neviděl ten samý.
0: Mm-mm.
1: Takže jak se nazývá nejnižší mužský hlas?
0: Bariton?
1: A je to bas. Jakou barvu má černá skřínka?
0: Ona je červená, ne? Je to tak, ne? Ne, je fakt černá? Ne, je to kovová skřínka. Není to skřínka, je to nějaký záznam, jenom, že to je nějaká...
1: Je oranžová, bývá oranžová. V jakém státě stojí nejvyšší budova světa?
0: Kdysi to byly, ale já mám pocit, že tam už je nový rekord, Spojené arabské emiráty.
1: Ano, jo? Správně. Jakou barvu má kruh, který je na olympijské vlajce nahoře uprostřed?
0: Modrý.
1: Tak černý.
0: Černý.
1: Kterou částí Londýna prochází nultý poledník? Greenwich. Ne? Aha, kolik mužů? Kolik mužů se vystřídalo na pozici Dalaj Lámy? Já jsem to nepsala. To si tady vyříct s Kubou.
0: Tohle asi není první Dalaj Lama, že jo, které všichni známe a podobně. Prosím tě. Takže, tak všichni ho známe, tak jsem myslel tak jako, že nejo se objevil. Tak to už asi hodně, tak 26?
1: 14. A co v řečtině znamená slovo astron, ze kterého pochází slovo astronomie?
0: Uh-huh. Hvězda.
1: Ano. Jak se říká býčím zápasům ve Španělsku?
0: Korida.
1: Ano. A to je všechno, ale měla jsem si jich vypsat víc. To mě baví.
0: Mně ne. Ne.
1: Tak, ale to si můžeš vyřídit. Opravdu tohle byly otázky z jednoho dílu Quiz Please.
0: A jmenoval jsem ten díl nejnáročnější otázky na světě, jaké můžou být? Nebo?
1: Ne. Kuba, Honza, Vojta, tak tyhle tři můžeš tam poslat stížnost, nebo tady vedle ve studiu na ně naběhnou.
0: Tak jo, tak mějte krásný den a pohodu všem. Za minutu bude 7:45. Mám s tebou řeč.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Televize.
3: televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
0: Ranní to vlastně není dvojka, ale parta z jednoho prostého důvodu, protože její součástí jste vy, posluchači Rádia Čas, a někdy vás i slyšíme, Lení, na co se dneska ptáme.
1: Kde jste jako malí trávili prázdniny?
0: Pokud se nepletu, máme audio pozdrav od Tomáše?
4: Ano. Měsíc jsem trávil na veselíčku, kousek od Lipníku, s babičkou, dědečkem na zahradě. Voda se čerpala ze studny, na kole jsme jezdili 4 km do obchodu. Potom 14 dní na pionierském táboře ve Vítkově Podhradí, byli tam i Poláci, Němci, no a zbytek prázdnin s rodiči, různé výlety po republice nebo k moři. Je fakt, že už je to strašně dávno, ale byly to nejkrásnější prázdniny, které jsem zažíval. Krásné ráno, Tomáš.
0: Tomáš, pardon, jsem ho trošku skrčoval.
1: Krásné.
0: Tak.
1: Marketka píše, pod velkým obytným stanem ve Strážnici na horách v Malé Morávce, na chatě nebo na pionýrském táboře v Lipové Lázni a i na Slovensku v Piešťanech, a moc se jí to líbilo.
0: No a sympaťák Honza nám poslal zprávu, prázdniny vždy kolem domu, malá usedlost, nenáviděné seno, balíky, sbírání ovoce, brambor a tak dál. Od 14 už brigády za penízky, tehdy to ještě šlo. Jako dítě nejvíc vzpomínky asi na karavany na Nových Mlýnech. Díky z Honza. No tak, nejste zlatí.
1: No a Peťa Macháček, u babičky na vesnici, koupání v rybníku, furt někde v lesích, v polích, lukách, na kole, bylo to skvělý dětství.
0: Tak snad ho máte i teď, vy všichni školou povinní, konec konců i mládež nám dneska může napsat nebo nahrát zprávu, ale samozřejmě užívejte si hlavně i druhou polovinu prázdnin, která klepe na dveře, jinak k snídaní dobrou chuť a za chvíli máme hosta. Za chvíli máme hosta, tak my jdeme sbírat cíly.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý ty svoje prázdniny, tady ty dětské prázdniny trávil trošku jinak. Třeba Eva v dětství chata s rodiči, potom babička, tety v Karviné a Havířově, nebo u bratra v Praze. Hezký horký den přeju. No a pro změnu ještě jedna, já jsem panelákové dítě, takže většinou od rána do večera venku kolem baráku s ostatními dětmi z naší party, ale nejhezčí vzpomínky, které jsem trávila měsíc u tety na Slovensku. Koupání ve splavu, chodili jsme krást kukuřici, starala jsem se o zvířata, na záchod se chodilo do kadibutky, to už je moje reakce, to jsem nedával nikdy. Stáčil se med, hned bych se do těch dob vrátila. Veronika.
1: Já taky, mě to úplně chybí, taková ta jako... Taková ta pohoda a takový punk prostě. Mně to teďka všechno přijde takové nějaké sterilní.
0: Ale přitom jako teoreticky jako praktikovat by se to dalo. Jsou i takové jakoby...
1: Ale my jsme neměli ty mobily. My jsme vůbec neměli tady tenhle věm, víš? Milé děti.
0: Zabavit na začátku prázdnin?
1: Zabavit, no. Danča píše, doma v Domašově nad Bystřicí běhali jsme po lesích, chodili jsme každý den na rybník se koupat, sbírali jsme jabka v sadě, hráli jsme si na loukách, brouzdali jsme se v Bystřičce, smáli jsme se a užívali jsme si každou minutu, to bylo šťastné dětství.
0: A propo, kluci a holky, vlastně o vás, tedy spíš inspirace pro rodiče, bude i povídání s naším hostem. Už po 8. hodině, já jenom připomínám, že budeme taky streamovat. Takže kdybyste chtěli hosta sympatického nejenom slyšet, ale taky vidět, tak Facebook, Rádia Čas a samozřejmě potom i v záznamu. Jo?
1: Ano, budeme se totiž povídat o vzdělávání.
0: Z radní města Ostravy Andreou Hofmanovou. Tak jen na okraj, ať to máme komplet balíček, za 5 minut 8 a čerstvé zprávy s Honzou.

0: Teď za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Bouračka nás potrápí na hlavním tahu z Opavy do Ostravy. U Velké Polomy narazilo osobní auto do svodidel. Vážná nehoda se řeší na Frýdecko-Místecku v Jablunkově na výjezdu na Bukovec ve směru na Polsko. Tady osobní auto srazilo cyklistu. A nehoda se řeší taky u obce Neslovice na Brněnsku na výjezdu na Rosice. Tady bourala dodávka s osobním autem. Jezdí se kyvadlově v jednom jízdním pruhu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Po tropickém pátku mají přijít bouřky. Řidičům se bude v Opavě lépe parkovat. Fotbalisty Sparty čeká utkání se Zlínem. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Po tropickém pátku přijdou bouřky. Do části Čech dorazí už dnes večer. O víkendu se podle televize LTV Plus rozšíří na většinu území a další vlna dorazí začátkem příštího týdne. Meteorologové zároveň varují před velmi vysokými teplotami.
6: Morava aktuálně.
5: V Opavě se bude lépe parkovat. Radnice od začátku srpna změní organizaci dopravy v centru.

0: Rádio Čas Sport.
1: Fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola první ligy Zlín. Budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň pro ně půjde o generálku na úterní první zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem. Dneska nás čekají opravdu hodně vysoké teploty. Nebe u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den jasné až skoro jasné. A odpoledne můžeme podle meteorologů naměřit hodnoty až kolem 34 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 8 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Lenkou Líškovou, Radimem Sobislavem Bednářem a vzácným hostem.
2: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hádej, kdo přijde na snídani. Rádio
1: Čas. My hádat nebudeme, my vám to rovnou prozradíme. Krásné ráno všem ve studiu Rádia Čas, radní města Ostravy Andrea Hofmanová. Ne poprvé, takže jako těšili jsme se v podstatě jako na ztracenou sestru. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
3: Krásné ráno, no než začneme doplných o vzdělávání, o dětech a o tom všem, o čem dnes bude rozhovor, tak se musíme zeptat taky na to, na co se ptáme našich posluchačů dnes celý den, kde jste jako malá trávila prázdniny, kde vám bylo nejlíp.
2: Já jsem jako malá trávila léto u babičky s babičkou, takže na to vzpomínám velmi ráda.
1: Nejčastější odpověď, přesně tak, a ty vzpomínky. My jsme se shodli na tom, že vlastně dalo by se to zopakovat, akorát ty mobily nám to nějak kazí, protože ano. Každý potom odbíhá, jestli náhodou někdo z kámošů nenapsal a tak dál. Konec konců ono se to téma krásně hodí k tomu našemu povídání, protože my si povídáme, řešíme kluky, holky, někdy pravda trošku dorostlejší, ale budeme řešit i pedagogy. Ostrava všeobecně si hýčká, ne? Systém vzdělávání a Erasmus, to už je tuším od roku 2022, na plné koule, jak se říká.
2: Ano. My rádi zapojeme naše školy a hlavně učitele k dalšímu rozvoji a ke sdílení nových zkušeností, příkladu dobré praxe, proto jsme se zapojili do projektu Erasmu, který nám poskytuje možnosti, jak pedagogy dál nejenom vzdělávat v zahraničí, získávat dobrou praxi, ale také cestovat. Jsem ráda, že za ty roky jsme vyjeli z více než 230 učiteli do evropských zemí, kde se mohou podívat, jak se učí jinak a jinak. Jaké mají učitele podmínky a také si získat nové kontakty, přátelství a něco nového se naučit.
3: Já jsem se dívala právě, když jsem četla o Erasmu, tak mě překvapilo, že to je pro učitele, že vlastně ti vyjíždí, na jak dlouho třeba vědou a můžou potom dovést i nějakou novinku, implementovat ji tady do toho školního
1: systému.
3: Praktikovat,
1: no.
3: Tak, no.
2: Ano, určitě. Naši pedagogové vždy vyjíždí na jeden týden do konkrétní země na jednu školu, kde se učí novým věcem, kde vlastně stínují práci svých kolegů. Takže se s nimi seznámí se s tím, jak fungují, jak pracují. A protože občas vyjíždím s nimi také, protože mě zajímá osobně, jak se učí v zahraničí, abychom se mohli inspirovat i my jako zřizovatelé, tak ten týden absolvují během roku 5x, takže mohou srovnávat různé země, různé styly výuky, různé učitele a je to moc fajn, protože nejenom, že se naučí nové věci, ale vlastně i zjistíme, že u nás se neučí tak špatně a neděláme ty věci vůbec zle.
1: Nicméně vy máte v rámci tohoto měsíce, pořád ještě tohoto měsíce, protože nám končí červenec, jednu novinku a ta se týká trošku víc toho neformálního vzdělávání. Co to znamená v praxi? Co si pod tím máme představit, a koho se týká?
2: Ano, my nově budeme pracovat nejenom s našimi učiteli na základních školách, ale také s pedagogy na střediscích volného času, kteří se věnují dětem v odpoledních hodinách a ty chceme také rozvíjet. Takže nově v rámci Erasmus+ budou vyjíždět a učit se novým věcem také naši pedagogové volného času ve střediscích a budou se takto rozvíjet také. Je to moc fajn, protože ti pracují nejenom s dětmi, ale i s mladými lidmi a vlastně my nově se pokoušíme věnovat i mladým lidem, jejich potřebám a mládeži jako obecně, takže starším dětem a už dospělým, takže i toto bude fajn, že rozšíříme obzory i v této oblasti.
3: No podíváme se taky do minulosti, protože jestli nám můžete přiblížit i projekt Porozumění minulosti a život v přítomnosti, to mě celkem zaujalo, co to všechno obnáší.
2: Tak my realizujeme několik projektů, jsou to opravdu záležitosti, jak neformálně a zajímavě vzdělávat nejenom pedagogy, ale i děti. Soustředíme se na porozumění historie, která vlastně velmi často reflektuje i současnost. Takových projektů máme spoustu, například také spolupracujeme s Pamětí národa, kteří možná posluchači taky znají jejich projekty, takže jsou to způsoby neformálního vzdělávání, kterými takto dětem i pedagogům vlastně přibližujeme dějiny a současnost.
1: Jak vypadá politická debata, to si dokážu představit, ale taková vzdělávací debata, tak o tom dáme řeč za malou chvíli, protože je pořád o čem mluvit. Naším hostem je a bude radní města Ostravy Andrea Hofmanová a mimochodem streamujeme i na Facebooku Rádia Čas. Případně, kdybyste měli nějakou otázku?
3: Tak rozhodně napište buď na Facebook pod stream a nebo na náš WhatsApp na 7766 12800.
1: Dobré ráno, Moravo.
0: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hádej, kdo přijde na snídani. Rádio Čas.

0: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a jsme rádi, že tady u nás ve studiu máme milého hosta, paní Andreu Hofmanovou, radní města Ostravy, a bavíme se o vzdělávání.
1: Mimochodem, chtěl jsem říct, holky, tady Lení a náš vzácný hosté, jste mladé obě, ale pamatujete si ještě, protože teď mimochodem i v záznamu a v přímém přenosu na Facebooku Rádia Čas řešíme, jak se to posunulo ta doba, pamatujete si, museli jste ještě sedět s rukama za zády v první třídě, druhé třídě a podobně, nebo vás už to minulo?
2: Já si to ještě pamatuju.
1: Že jo, a podobně, a vlastně, ne, Lení, už úplně mimo?
0: Já už jsem od toho tak trošku jako odcházela, ale jedna paní učitelka.
1: To pořád chtěla.
0: Dokonce, teď mě ale došlo, že to byla vaše jmenovkyně.
1: Počkej, příjmením nebo?
0: Příjmením, to byla jmenovkyně. A ta ještě jela v tom zarytém systému, takže sestava prostná, medicimbaly, ruce za zády, tak to tam bylo. Ale naštěstí jenom jedna třída, takže v pohodě.
1: A naštěstí se právě posouváme dál a asi směřujete za Ostravu i jako vaše srdcovka k datu 14. a 15. října letošního roku. Takže co se bude dít, kde a proč?
2: 14. a 15. října se uskuteční konference o vzdělávání, která se jmenuje Talent City. Ta konference je otevřená všem zájemcům, takže ti posluchači, kteří se zajímají o vzdělávání, určitě ji mohou navštívit. My v rámci Ostravy podporujeme rozvoj talentovaných dětí a talentů a právě na rozvoj talentů se tato konference soustředí. Letos se budeme věnovat hlavně takovým psychologickým aspektům, to, jak ten talent nejenom najít u toho dítěte, ale jak ho nepotlačit. Jak ho podpořit, protože talentované děti velmi často zápasí sami se sebou, protože nezapadají do kolektivu, jsou jiné, mají problémy a jak se říká, když vám někde přidají, tak vám někde uberou, takže třeba ty hodně talentované děti mohou být často detekovány jako problematické, protože mají třeba problémy s chováním, protože jsou trochu jiné. Takže na to se budeme soustředit. V rámci té konference proběhne několik workshopů pro učitele, ale také přednášky, které se zaměřují jak na práci s dětmi předškolního věku, v mateřinkách a taky na základní škole. A možná, co bych vypíchla, 14. října v Ostravice butiku máme velkou debatu se zajímavými talentovanými lidmi. Tam přivítáme například Dana Bártu, který je nejenom talentovaný umělec, ale také váš školok a vědec. Nebo třeba Sandru Charvátovou, mladou nadějnou lékařku, a ti budou spolu s námi vlastně debatovat na to, jak rozvíjet talent a jaké to bylo pro ně, když byli talentovaní, jestli dostali podporu, jak se cítili a podobně. Takže možná rodiče, kteří mají talentované děti, pro ně to může být velmi zajímavý vhled do myšlení už dospělého člověka.
1: Takže důležité, není to pro odborníky, ale prostě pro celou veřejnost, že se můžou stavit.
2: Určitě ano, je to jak pro veřejnost, tak pro odborníky, každý si tam najde své, ale my tady vnímáme, že rodiče talentovaných dětí nemají dostatek informací, moc neví, takže ty bych pozvala asi nejsrdečněji a nejvíce, protože se mohou inspirovat a trošku vhlédnout i do problému těch svých dětí.
0: No ale to je jenom jedna taková třešnička na dortu, ta velká debata, protože to není jediný kulturní program nebo jediná akce s talentovanými lidmi, protože hned druhý den budou další debatní bloky a dokonce nás čekají i koncerty.
2: Ano, další den proběhne v hudebním klubu Barák, který nám propůjčil své prostory, a tam se budeme soustředit právě na ty psychologické aspekty. Uvítáme hodně zajímavých hostů, například manželé Kopřivovi, což jsou známí psychologové, kteří vydali vlastně manuál na to, jak rozvíjet dítě takovým nenásilným způsobem. Moderovat například blok pro základní školy bude Daniel Pražák, kterého určitě lidé, kteří se zajímají o vzdělávání, znají minimálně pod jeho pseudonymem Edukočka, protože je jeden z významných pedagogů, který vlastně nejenom rozvíjí, ale také mluví o českém školství, je to učitel v Praze, takže spoustu zajímavých hostů, kteří nám vlastně přiblíží workshopově i přednáškově, jak pracovat a jak se chovat k těmto talentovaným dětem.
1: Takže v podstatě takové, já to použiju, jako Československo má talent, ostravská verze, dá se říct.
2: Přesně tak.
1: Spoustou, myslím, že i Kateřina Marie Tichá jsem viděl dokonce možnost jakoby vyhrát lístky na tento koncert.
2: Ano, učitelé nebo účastníci této konference mohou vyhrát lístky, takže je to další z motivací, proč přijít. Máme program i pro děti, protože mnoho organizací tady v Ostravě si připravilo workshopy pro děti v mateřinkách i základních školách, takže ani naše děti nepřijdou zkrátka.
0: No, ještě mě zaujal název Talent and Science Centra v Dolních Vítkovicích, tak to bude v rámci toho programu ještě zaměřeno třeba na nějakou vědeckou část, nebo co to vlastně bude?
2: Ano, my nově v rámci vlastně asociace Science Center přes Svět techniky spolupracujeme s touto asociací, která u nás uspořádá výroční setkání a vlastně v dolní oblasti Vítkovice se sejdou zástupci všech českých Science Center, to znamená nejenom Svět techniky, ale další Science Centra, která představí své aktivity a vlastně možnosti rozvoje dětí, takže to je taková novinka v rámci letošního programu, protože jsou to právě Science Centra, která se věnují talentovaným dětem v té oblasti přírodních věd a pomáhají jim růst.
1: No a za chvíli mimo jiné poňuňáme dušičku nejenom svoji, našich dětí, ale i pedagogů, no a taky se pokusíme teda zaběhnout si do Bruselu. do Bruselu říkám to
2: ano,
1: správně.
2: Bruselu.
1: Pokud chcete vidět a slyšet víc, tak stále naším hostem radní města Ostravy Andrea Hofmanová ve studiu Rádia Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na Rádio Čas.

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň tři kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Hity, které milujete. Radio.

0: milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak vám záleží pokon. Jsem fakt takovej, že když dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hádej, kdo přijde na snídani. Rádio Čas.
3: Tak teď vidíte, počkejte, ještě takhle, ano jo, tak ještě jednou. Tak teď vidíte v přímém přenosu, když se do něčeho zakousnem, a mimochodem já jsem tam teď ale vcucával písničku navíc, ale mi to úplně zaignorovalo, jo. Aha. Seniorita mě zradila a já jenom slyším jingle jako hádej, kdo přijde na snídaní.
4: A jak dlouho už jsme měli mluvit?
3: Ne teď, jako protože, dobrý. Já říkám, ty se ještě doptala, mimochodem na co se Lenča doptala v záznamu Facebook Rádia Čas, a to říkám, tak dám ještě senioritu.
4: No. A my jsme se tak zapovídali, protože máme milého hosta, paní Andreu Hofmanovou, radní města Ostravy, a bavíme se o vzdělávání, o škole, takže z nás to tahá různé dotazy, traumata a jestli se to změnilo, nezměnilo, tak jsme se nějak prostě zapomněli, že?
3: No a těch posledních 5 nebo dobrých 10 minut bylo právě o té duši a nejenom těch kluků a holek, ale i těch pedagogů, well-being se tomu taky říká, tak máte na ní v tom nejlepším slova smyslu taky políčeno, a jak?
5: Pro nás je téma duševního zdraví a vůbec wellbeingu, pohody ve školách velmi důležité, protože pokud se učitelé a děti necítí dobře, mají nějaký psychický problém, tak ta kvalita té výuky a to vzdělávání samozřejmě se snižuje. Asi není novinkou, protože se to skloňuje v médiích poměrně často, že nám přibývá psychických problémů u dětí. U pedagogů zase řešíme syndrom vyhoření, náročnost jejich práce díky tomu, že právě řeší daleko více věcí, než řešili dříve. A my se snažíme s tím jako zřizovatelé, jako město Ostrava něco dělat. Kromě toho, že na našich školách už roky fungují školní psychologové, tak poskytujeme také podporu v rámci mentoringu, rozvoje vlastně kompetencí nebo vůbec způsobu, jak rozlišit nějaký psychický problém u dítěte nebo i u těch učitelů a jak ho také řešit. Řešíme také třeba mediace. Mediace nastupují na školách v okamžiku, kdy se něco stane na té škole. Může to být třeba smrt nějakého, nedej bože, pedagoga nebo dítěte, nebo nějaká agresivita, šikana, situace, která prostě není dobrá, kterou ten učitel třeba s tím školním psychologem nejsou schopni sami vyřešit. A to znamená, že nastupuje zvenku odborník, který tu situaci řeší, který pomáhá dětem vyrovnat se s nějakým traumatem a pořešit a zahojit ten problém, protože pokud ho necháme bobtnat, tak nám může dělat ještě větší škodu.
4: Kdyby měl někdo nějaký projekt nebo nápad, jak vlastně zlepšit to klima ve škole, tak mě z toho nějak podpoří, nebo je možné se někam obrátit?
5: Ano, určitě. My máme vyčleněnou částku na právě tyto aktivity v rámci mediace, mentoringu a podpory duševního zdraví v rámci dotačního titulu v oblasti školství, který vypisujeme právě teď, a vlastně žadatelé se mohou o tyto peníze přihlásit do poloviny září a mohou tak intervenovat nebo fungovat na školách a pomoci školám vlastně k řešení těmto problémů. Budeme rádi, protože těch odborníků na mediaci, na mentoring a na to duševní zdraví není zase tolik, takže myslím si, že i školy vlastně budou kvitovat to, že tady máme lidi, kteří se zapojí a pomohou.
3: Mimochodem ještě, protože bychom, takhle stavíte se ještě někdy, máme toho jakoby hodně co probírat, tak ještě nás cinkla taková jedna věc. Ve světě zdravotnictví, jo, když se řekne, že někdo hostitel, tak to není moc jako dobrá zpráva. Ale co se týče v podstatě systému vzdělávání nebo z vašeho pohledu, tak je to velmi dobrá zpráva. A Ostrava se teď stává vlastně takovým velkým infostánkem, dá se říct. Povězte nám víc.
5: Ano, my jsme hrdí držitelé vlastně Europe Direct Ostrava, certifikátu, který tady zastupuje v Ostravě Evropskou unii, takže prezentujeme Evropskou unii a její aktivity v rámci Europe Direct. Vlastně se lidé mohou nejenom dozvědět všechno o Evropské unii, ale zároveň díky podpoře z Evropské unie realizujeme spoustu aktivit pro veřejnost, pro děti, děti a pro naše školy také. Takže díky těmto prostředkům a díky Europe Direct Ostrava například jsme už v minulosti realizovali kurzy na IT schopnosti pro naše seniory, řešíme vlastně problematiku dezinformací a fake news, takže dalo by se říct, zocelujeme naši společnost a děláme ji více odolnější v rámci různým manipulacím, které mohou lidé vidět na sítích, takže učíme, jak rozlišovat pravdu od lži, ale třeba jsme uspořádali i několik zajímavých přednášek, jedna taková nejoblíbenější byla s Danielem Kortusem, kterého možná znají lidé na Instagramu pod jménem Klimatomluva, to je známý odborník na klima. Dneska poměrně aktuální téma, protože tady máme čtyřicítky, který opravdu odborně vysvětluje, co se děje s životním prostředím, proč tady máme požáry, horka, co s ním můžeme udělat. Takže to byla třeba jedna z nejoblíbenějších akcí. Takže vzděláváme širokou veřejnost, nejenom o Evropské unii, ale také o důležitých věcech, které se tady kolem nás dějí.
4: A co nás hodně zaujalo, my jsme to teda oba pochopili úplně stejně a nakonec jsme zjistili, že to tak úplně není. A to je, že můžeme s vámi doběhnout až do Bruselu.
5: Ano, my samozřejmě jedno z témat je také nějaká fyzická odolnost, dejme tomu nejenom naší nejmladší generace, podporujeme pohyb, podporujeme zdravý životní styl a v rámci nové výzvy si naše školy můžou zasoutěžit, mohou dojít takzvaně do Bruselu, opravdu tam nepůjdou nebo nepoběží fyzicky, ale ti jednotliví účastníci této soutěže si budou načítat odběhané kilometry a ten, kdo do toho Bruselu v rámci týmu doběhne nejrychleji, tak od nás získá cenu a třeba se do toho Bruselu nakonec podívají v rámci Erasmu.
3: Ještě než opravdu odlehčíme a zeptáme se vás, jak vy budete od toho všeho odpočívat, zaujal mě ještě výraz a teď nevím, jako jestli Ostrava zprostředkovává nějakou seznamku, kde se musíme jenom domluvat cizími jazyky. Prosím vás, speak dating, co je to? Speak dating, hezké na rozmluvení teda po ránu.
5: Je to opravdu forma seznamování, no? Ale my v rámci vlastně Europe Direct podporujeme cizí jazyky a vůbec kulturní rozmanitost, seznamujeme veřejnost s různými kulturami v rámci Evropské unie, takže vlastně je to další vzdělávací aktivita. Pořádáme také třeba hospodské kvízy, které se soustředují na znalosti o Evropské unii, takže určitě zvu veřejnost i na naše evropské hospodské kvízy.
4: Mm-hmm. No, mně se líbily i další workshopy pro rozvoj finanční gramotnosti a co se týká nějaké čtenářské gramotnosti, takže to všechno vlastně lidé můžou takhle absolvovat. A nejde to je vlastně pro veřejnost, jestli se nepletu.
5: Ano, je to pro veřejnost. Europe Direct má často svůj stánek i na veřejných akcích. Teď jsme byli na Colors of Ostrava nebo na Ostravském maratonu, takže neváhejte, podívejte se buď na naše webové stránky, nebo nás navštivte, protože na těch velkých akcích většinou stánek máme jak na webu, tak ve stánku se dozvíte, co všechno děláme. A jsou to opravdu zajímavé věci, nejenom v rámci dalšího vzdělávání, ale i v rámci seznamování se a poznávání nových věcí.
3: Andrea, máte hlavu k prasknutí, máte ji plnou informací, kde vypnete a doufáme, že vypnete o prázdninách. Je nějaká zóna, kam se těšíte?
5: No, já upřímně vypnu tak, že nebudu nic dělat, ono i nic nedělání je forma odpočinku, aha. Lidé se velmi často honí a potřebují všechno stihnout. Já musím říct, že celý rok často a pořád cestuji sem někde jinde, takže já teď vypnu doma, budu odpočívat, nebudu nic dělat a nechám právě hlavu odpočinout. Takže na to se moc těším.
3: My se budeme těšit na vás zase.
4: Zase příště a držím pěsti, ať to jde, protože já když si přece vezmu, že vypnu, tak to moc nejde.
5: Je to těžké odpočívat v této hektické době, proto je to třeba, takže doporučuji všem.
3: Ono je to stejné, jako když jsme se k té babičce dnešní téma ano. brali sebou sešity, že se na to mrkneme.
4: No jasně.
3: Jo, jako, takže vlastně opačně. Jo.
5: No. Opačně, odpočívejte, užívejte léta.
4: Vy taky moc děkujeme za krásné povídání a naším milým hostem byla Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si o vzdělávání a já mám naději ve školství zase.
3: Budeme se těšit na viděnou.
5: Já také, na viděnou a naslyšenou.
2: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Basta.
1: Kdo poslouchá pravidelně Rádio Čas, ty, které milujete, tak ví, že tohle basta už bylo dopolední basta od Aleše Šklubala. Ali, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Prosím tě, jak se to říká, když se zřekneš, tak si musíš takhle udělat křížek a jako štěstí beru já, nebo jak se to říkalo?
1: To nevím, když kecáš, ne, tak se to, tak jo, se překříží jo, dva prsty a děláš jako, že jo, jo, jo, já všechno udělám, ale máš dva prsty a znamená to, že ne.
0: Aha, nevím, nevím, už to je strašně dávno.
1: No, no, no a dávno možná... Ty to bude znít blbě, jo? Ale jako je i tvoje
0: vůbec
1: dětství,
0: ne.
1: Jo. Ale moje taky, to samozřejmě víme, že...
0: To bylo dávno.
1: Ano, ale já se tím chci dostat spíš k tvému dětství a prožívání letních prázdnin, protože to je dnešní otázka celého dne. Jak jsi v dětství trávil prázdniny a kde?
0: Hele, nejezdili jsme k moři, na to nebylo, jo, to se přiznám, ale jezdili jsme na chatu, měli jsme chatu v Jeseníkách a ona měla kouzlo to v létě, že se tam sjížděla parta našich známí prostě a vždycky sebou dovezli děti, že? Takže nás tam byla velká parta dětí a vždycky to stálo za to a vždycky jsme řádili a bylo na co vzpomínat, bylo fajn. No,
1: a bylo takže, to super, ne?
0: Bylo to super, no.
1: No, ty říkáš, že na moře nebylo, ale to tě možná překvapím, ale opravdu v těch příspěvcích, ať už na Facebooku nebo na WhatsAppu, tak právě převládá babička, chata, venku, tábory a podobně.
0: Takže... A to byla naše teta, ona měla to chatu v Jeseníkách, takže to byla naše teta, takže tam jsme vždycky trávili minimálně 3-4 týdny z těch prázdnin. No. Bylo tam fajn.
1: No, tak i další příspěvky určitě... Vidíš? Hau,
0: to je konec směny, to znám. To už to nemluví.
1: To už to nemluví. Ale určitě tě čekají taky na Facebooku, na WhatsAppu, no a samozřejmě mega léto.
0: Jasně.
1: Dneska hrajeme obrot 1995, 22. srpna, kde byl třeba Činaský, Janek Ledecký. První slovo je poslouchám, tak já předpokládám, že i po deváté přidáš to druhé.
0: Viděla jsi Janka Ledeckého, jak se znáší?
1: Ne.
0: Ne, z toho jeřábu dolů.
1: On se někde vznášel z jeřábu dolů.
0: No, to si vygooglej, no, Janek Ledecký. Když začíná prostě ten svůj koncert, tak on jede, dokola jsou takhle tanečnice, on z toho jeřábu se vznáší teda a klesá na pódium. Tuším, že tam má měsíc, vypadá to jak malý princ. Nevím, nevím, ale je to úžasné, to super, jo.
1: Wow, takže tak
0: možná tohle to zažijet.
1: Možná bude klesat i v Brodu.
0: Ano, ano.
1: A vy budete u toho. Teď už je u toho Honza Gavelčík a jdeme na zprávy.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.

0: Ondra se srazilo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší v Jablunkově na Frýdecko-Místecku na výjezdu na Bukovec. Osobní auto srazilo cyklistu. Velké problémy jsou u obce Neslovice na Brněnsku. Na výjezdu na Rosice bourala dodávka s osobním autem. Jezdí se v jednomístním pruhu Kyvadlově, provoz řídí policisté. A problémy jsou taky u Kuřimy na Brněnsku na výjezdu na Svitavy na hlavním tahu. Tady stojí odstavené nákladní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Cena nafty prudce roste. V Luhačovicích začala oprava zahradní čtvrti. Fotbalisté Baníku zítra přivítají Slavii. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Nafta od minulého týdne prudce zdražila. Její cena se zvýšila o korunu 660 haléřů na průměrných 43 korun a 90 haléřů za litr. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 pak porostla o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr.
1: Morava aktuálně.
0: Ochranu Krnova před velkou vodou má urychlit nová studie. Ta bude podkladem pro vznik protipovodňových opatření v povodí řeky Opavice. Dokument má navrhnout způsob zadržování vody v krajině a ochranu území kolem celého vodního toku. Město Luhačovice úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci zahradní čtvrti. Investice za bezmála 23 milionů korun znamená pro místní konec rozkopaných ulic a mnohem příjemnější a bezpečnější bydlení. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
2: Sídliště ještě doplníme o dva altánky, které budou sloužit u odpočinku ve stínu podél řeky. A na závěr dojde také k vyznačení nových parkovacích zón v rozšířených parkovacích plochách. Součástí úpravy veřejného prostoru jsou i nová odpadová hnízda, která celou lokalitu dále zútulní. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají pražskou Slavii. Zítřejší zápas má na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích výkop v 17 hodin. Dnešek bude tropický, obloha má být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat až kolem 37 stupňů. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje páteční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

0: Páteční letní den v práci má takovou zvláštní atmosféru. Sluníčko svítí jasněji, ano, hodiny se flečou, je to pomalejší. No a myšlenky možná už dávno odbíhají k tomu víkendu, že? Je to tak. No a na stole možná teď ty poslední úkoly, ale v hlavě se už plánuje to koupání, výlety a každý pohled na hodiny nese stejnou otázku, tak sválně si to je i u vás. Kolik ještě zbývá do konce? Tak víte co, ať vám to z rádiem čas skvěle utíká. Za chviličku se i já zeptám, kde jste nejčastěji trávili prázdniny. Od Aleše Škrobala svěží pátek je přes ta vedra za okny. No a určitě o svěží hity, které milujete z času.
1: Hity, které milujete.

0: Na prázdniny, tak na ty se nezapomíná, to může být hodně let, co jsme měli naposledy, a tak dneska na ty úžasné chvilky, zážitky, ty lotroviny vzpomínáme, a tak sválně, kde jste nejčastěji trávili prázdniny jako malí. Tak na Facebooku je s námi Verka a píše: doma s babičkou, chodili jsme do lesa, na houby, maliny a hlavně s partou kamarádu, bylo fajn. Markéta se přidala pod velkým obytným stanem ve Strážnici, na horách, na Malé Morávce, to byla chata, také na pionýrském táboře Lipová Lázně, ale i na Slovensku Pěšťany. Já ještě vytáhnu, a tady Hanka. Hanka píše a píše 3 týdny na pionýrském táboře, potom u jedné druhé babičky, samo sebou dovčas rodiči. Zemplínská, Širava, Krkonoše. Neváhala bych se vrátit zpět do dětství, jo jo. Kdyby to šlo, kdyby byl takový ten stroj času, že jo, natočit to a vrátit se na dovolenou časem do dětství. Prázdniny u babiček, s rodiči, u přehrady, s partou na táboře a hlavně nemít starosti. Wow, kdo by nebral. Tak víte co, když jste nejčastěji trávili prázdniny, i to určitě zvedne náladu, jo, když budeme vzpomínat, ty vzpomínky jsou vždycky krásné, takže pište, tohle se bude dobře číst. Facebook, WhatsApp, a když přidáte hlasovku 77 6612 800, nejsem proti, bude to ještě lepší. Za chviličku druhé slovo do megaléta, tak na to si určitě počkejte, dneska zase hrajeme o báječnou hudební akci, no a k tomu dál hity, které milujete.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tak kdybyste chtěli na tyhle koncerty a na jednom místě, tak já bych měl lístky a budou tady třeba Činasky.

0: Jo, tady to bude hudebně nabito a platí český brok na Kutilce 22.8. Je to v rámci, ty dva lístky, v rámci Megaléta, to je úplně jasné. Dnešní výhra opět je podmíněna samozřejmě mega větou a my už známe první slovo a já teď vykřičím do slefa, do světa, to další. Takže prvním slovem, pozor, prvním slovem, to už známe, je poslouchám a tím druhým vás. Takže dohromady poslouchám vás. To se lehce pamatuje. Takže další slovo samozřejmě platí dneska odpoledne po 12. hodině a potom později čtvrté slovo a také finále a jak už jsem říkal, báječný hudební výlet do Českého Brodu, do areálu na Kotělce. Tohle bude stát za to, tak si to hlídejte. No, já samozřejmě už za chviličku budu mít pro vás další hity, které milujete, a teď se tady dívám ještě do toho svého scénáře, co tady mám, a budu mít pro vás také nejšťastnější zemi na světě. Zkuste si tipnout, která země to je. Kterou zemí podle posledních průzkumů je země ta nejšťastnější. Za chviličku to víte ode mě a teď, jak jsem slíbil, muzika.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Teploty dál stoupají a dnešní odpoledne by mělo být tropické. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 34 do 37 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nedávno znovu proběhl průzkum, která země je tou nejšťastnější na světě a výzkum se jmenuje Světová zpráva o štěstí. No a Finové, jak tady vidím, chtějí být asi šťastní. No a v tomto směru se jim určitě daří, takže tohle je nejšťastnější národ na světě. Jednak Česká republika skončila a je tady 12. místo. Před Českem skončila třeba Kostarika, která už je v první desítce. Jinak stejnou pozici si udrželi Spojené státy, 23. místo. A vezmeme to úplně z té odvrácené strany, takže nejméně šťastnou zemí je Afghánistán a o příčku výš je potom Sierra Leone. Takže v Česku je fajn a fajn jsou i hity, které milujete. Tak hezký letní den s časem.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes společně vzpomínáme na místa, kde jste nejraději trávili prázdniny. Takže další vzpomínky, jasně, po 10. hodině rád vykřičím do světa, to jsou úžasné věci. Tak a od Aleše Šklobala stín nad hlavou, pokud tedy možno skvělý pátek a teď aktuální zprávy s Honzou Gabelčíkem a bude 10.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný,

0: i elektrospecialista.
1: Nehoda se stala v Ostravě na Plzeňské ulici na hlavním tahu na Mošnov. Za Bělským lesem bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky ve Frýdku Místku. Na hlavní tří

0: Klokovec. Tady osobní auto srazilo cyklistu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko dnes zažije mimořádně horký den. Hledá se investor pro stavbu luxusního hotelu v centru Ostravy. Fotbalisté Olomouce v neděli přivítají Mladou Boleslav. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Problémy můžou nastat i v dopravě a energetice.
1: Morava aktuálně.
0: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Seidlerově náměstí. A jak říká jeho mluvčí Sandra Štrejlová, vyhlásil proto veřejnou soutěž.
2: Analýza hotelového trhu ukázala, že zde chybí hotely vyšší kategorie a právě pozemky na Seidlerově nábřeží jsou pro takový projekt ideální. Nacházejí se v samotném centru města a jsou velmi dobře dopravně dostupné.
0: Zlínský kraj bude mít další zařízení pro předškoláky. S novým školním rokem zahájí provoz dětská skupina na vršku v Hostišové. Zařízení s kapacitou až 24 dětí pomůže rozšířit možnosti péče o ty nejmenší v obci i okolí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Olomouce čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty z Mladé Boleslavy. Nedělní utkání má na Andrově stadionu v Olomouci výkop v 15 hodin. Dnešek je tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den jako malovaná. Nebe by mělo být jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 34 do 37 stupňů Celsia. O víkendu už pak mají podle meteorologů přijít bouřky. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
4: Nemůže běhat, ti napovím.
3: Protože nemá...
4: Nožičky.
3: Nějaké lise, beznohé zvíře.
4: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
3: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš.
4: Ano.
3: Bože.
4: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Miluju léto, miluju horko, ale to, co je za okny, to už prostě nemusím. Ano, za okny horko jako v troubě, a tak ať platí, že venkovní aktivity, ať jdete běhat nebo jdete na kolo a tak dál, tak raději schovat na večer anebo brzo ráno. No a voda to jistí alespoň 2 litry do tohoto počasí a určitě vám za to tělo poděkuje. Tak a počasí bude dál, jak jsem se dočetl, no, rozpalovat troubu, protože dlouhodobá předpověď už za chviličku to říká. Takže počkejte si na ní, pozvu i do dnešního rána Glence a Radimovi. No a tady samozřejmě připomenu Víš, nevíš, a od Aleše Škobala pohodový pátek i přesto horko a letní hity. K tomu jsme Rádio Čas.

0: No jo, letí to už zítra, se nám prázdniny přehoupnou do druhé poloviny, ale furt dost času na skvělé zážitky, vyčistit hlavu. Na prázdniny, právě na prázdniny dneska vzpomínáte s Rádiem Čas, kde jste trávili nejčastěji, kde to bylo nej, prostě vzpomíná s námi i Míša. A Míša píše: na Slovensku občas u babičky, jezdila jsem tam nerada, a u dědečka a u babičky ve Valticích u Pálavy. Jinak jsem byla doma, lítali jsme venku, jezdili jsme na koni, hned bych se tady vrátila. Já jsem to měl taky nejradši doma, jak si vzpomínám. Tam byla ta nejprázdninová parta, prostě všichni jsme se dobře znali. Jana píše: u příbuzných na Slovensku, částečně v letních táborech, bylo to skvělé, poznala jsem nové kamarády, naučila se spoustu věcí, třeba noční bobřík odvahy přes les, a naučila jsem se tady i plavat. Tak jo, tak kde jste prožívali ty nejprázdniny, je to Facebook a WhatsApp, Rád je Čas, vzpomínejte, napište. Za chviličko ranní Víš, nevíš s Lenkou a Radimem, a já to vidím na muziku. Samozřejmě z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Čas. Rádio Čas.

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
4: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
5: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Když slyším, vždycky se zapojím někde na 100%, někdy si říkám Alši, sakra, to by si měl vědět, tak sválně, tohle byste dali. Tak mám tady Víš, nevíš, dneska Radim, Lenka, také Honza a po Víš, nevíš, dlouhodobá předpověď, tedy kdy se bude ochlazovat. Tak ale teď ranní show, Víš, nevíš a naše ranní parta.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1856 bylo město Christchurch uznáno jako město, jo, prostě začalo se považovat za město. Kde ho najdeme?
4: Christchurch?
3: Christchurch, nebo Christchurch, jestli chcete, a je to jedno z největších měst té země.
4: Takže by Skotsko?
5: Ne, to bych řekla, že to je Amerika.
3: Chcete další města té země?
5: No.
3: Wellington? A nebo Auckland?
5: Takže...
3: A točil se tam z velké části Pán prstenů.
5: Nový Zéland.
4: Nový Zéland, no jo.
3: Je to tam. Před 20 lety předal Fidel Castro pomyslné vládnoucí žeslo nad Kubou svému bratrovi Raulovi. Hlavní město Kuby, vás poprosím.
4: To už tady bylo, to vím.
3: Mm-hmm.
5: To není Havana, že?
3: Nápověda, ať se třeba ujistíte?
5: No. No. To říká Havana. Havana.
3: Tak zatím znám řekla, co to není, takže co to je, Lení?
4: Je to Havana.
5: Havana.
3: Ano.
5: To říkám celou dobu.
3: Co? Ty jsi řekla, že to není Havana.
5: Ne, já jsem říkala, že to je Havana.
3: To není Havana, jsi začala.
5: Ale to byla otázka.
3: Já vím, že
5: to byl, to byl ten tón. Není to Havana.
4: Není to Havana. Jakože to je Havana.
3: Já jsem věděl, že jo. Mám pocit, že to řekla i posledně. Bolek Polívka má narozeniny. Poprosím doplnit názvy filmu, ve který hrál. Musíme
5: si pomáhat.
3: Šašek.
4: A Královna.
3: Zapomenuté.
5: Světlo.
3: Výborně. A na závěr poprosím křestní jména dvou Bolkových potomků, kteří jsou taky v herecké branži.
5: Vladimír a...
3: Každý s jinou maminkou.
5: No, já vím, a toho druhého nevím.
3: Tu druhou.
5: Jo, tu druhou. Jo, to je ta Anička Polívková.
3: A je to. A je máte to za sebou.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Teploty dál stoupají a dnešní odpoledne by mělo být tropické. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 34 do 37 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

No, počasí nám asi velkou radost nedělá, zvláště zahrádkářům, kteří si zalívat den co den, ale každopádně horko bude dál a ty vysoké teploty ještě tak rychle nezmizí. Odpolední teploty třeba dneska budou dosahovat 34 až 37 stupňů, v sobotu potom 33 stupňů na východě a jihovýchodní Moravě se mohou dostat až 36. Jednak v neděli by se mohlo přes den trošičku ochladit, ale nemoc je tady 32 až 35 stupňů. To bude představovat určitě velkou zátěž pro lidský organismus. Takže, jak jsem už několikrát dneska zmínil, hlavně pitný režim dodržovat 2 až 3 litry vody denně, ať hlava nebolí, prostě ať je tělo v pořádku a vyhnout se fyzickým náročným aktivitám. Když je vedro, člověk by neměl samozřejmě sportovat, tak měl by si uvědomit, že může dojít ke kolapsu nebo organismus může být vyčerpán. Takže i na to hodně dávat pozor. Já si myslím, že když jsem se díval na příští týden, tak ještě chviličku ty teploty zůstanou kolem té 35, ale potom už tuším, že to byl víkend, sobota nebo neděle, už by se mělo rozpršet a teploty by se měly pohybovat kolem 24 stupňů. Tak na to si rádi počkáme. Teď mám pro vás další ty, které milujete z Rádia Čas.

0: IKEA do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Tak naše prázdninové téma pokračuje dál, vaše příběhy z nejprázdnin za pár minut po 11. i obědovka Rádia Čas, voňavá pizza na váš firemní stůl. No a pojďme na nejnovější zprávy z Rádia.

0: V ulici Karla Svobody probíhá tady vyšetřování nehody. Osobní auto se střetlo s motorkou. Dále buďte opatrní v ulici Michálkovice poblíž oblasti Slezská Ostrava. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte i na dálnici D1 na sjezdu v oblasti Kývalka. Střetly se dva automobily. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Po tropickém pátku mají přijít bouřky. Řidičům se bude v Opavě lépe parkovat. Fotbalisté Karviné dnes přivítají Vlašim. Dobré páteční dopoledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Po tropickém pátku přijdou bouřky. Do části Čech dorazí už dnes večer. O víkendu se podle televize LTV Plus rozšíří na většinu území a další vlna dorazí začátkem příštího týdne. Meteorologové zároveň varují před velmi vysokými teplotami.
1: Morava aktuálně.
2: V Opavě se bude lépe parkovat. Radnice od začátku srpna změní organizaci dopravy v centru města. Díky úpravám dopravního režimu vznikne přibližně 40 stání. Změní se taky pravidla placeného parkování. Nový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi prošel testem. Proběhlo tu měření hluku, a to ve dne i v noci. A jak to dopadlo? Ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
1: Rádio Čas, sport.
2: Fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už dnes přivítají hosty s Vlašimi. Dnešní zápas má na městském stadionu v Karviné výkop v 18 hodin. Dnešek má být tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší odpolední teploty se mají pohybovat v rozmezí od 34 do 37 stupňů Celsia. O víkendu už podle meteorologů dorazí bouřky a další oteplení je v plánu na pondělí. Tolik aktuální zprávy. Po 11. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco?
5: Nemůže běhat, ti napovím.
4: Protože nemá...
5: Nožičky.
4: Nějaké lise, beznohé zvíře.
5: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
4: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš?
5: Ano.
4: Bože můj.
5: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6. a 9.
1: Rádi.

Hity, které milujete.

Páteční obědy, to jsou někdy fufry, ale na pizzu si člověk musí udělat čas, tohle si musíme vychutnat. Za chviličku může vonět na vašem firemním stole, stačí ladit Rádio Čas a vzít telefon. Takže po 11. hrajeme obědovku Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete, to určitě taky šmakuje. Je s vámi Aleš Šklubal a zvládejme ta vedra za okny. Není to nic s medem. Svěží pátek. Rádio Čas. Hrajeme.

Prázdniny ano, bereme všemi deseti, i když na Jules Verna nedojde ani na ty dva roky prázdnin, ale ty dva měsíce jsou určitě báječné. Co bychom my dospěláci za to dali? Kdybychom si mohli střihnout prázdniny. Tak ale pojďme zaspomínat, to můžeme, ta nejmísta pro vás třeba Míša, u ní to bylo u babičky s partou místních dětí na vsi. Krásné vzpomínky. Milan píše, letní prázdniny jsem nejčastěji trávil na chatě v Jeseníkách. Úžasné. Marcela, tábor i dva turnusy, pokud bylo volno, super ráda vzpomínám. Já se taky vzpomínám, že když byla dobrá parta, tak to nejmísto prostě bylo všude. Bez mobilu, na kole, kamarádi. Vypadli jsme ráno, za tmy jsme se vraceli domů. Nikdo ano, se po nás nezháněl. To byly časy. Tak vaše nejprázdniny. Pozvěte nás třeba na ta úžasná, krásná místa. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Napište, já k tomu přidám muziku. Hrajeme hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádio Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak dneska po 19. hodině na Rádiu Čas, Dance Party, Rádia Čas. A tak pokud něco plánujete, oslavy, grilovačky, návštěvy, i tu dvojku bílého v obýváku, tak si nás nalaďte a tančit je dovoleno. Dance Party tady startuje 19 hodin. Obědovka, Rádia Čas za chviličku, zkontrolujte mobily, servírovat se opět bude pizza do vaší firmy. Teď hrajeme hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Teploty dál stoupají a dnešní odpoledne by mělo být tropické. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 34 do 37 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Vím, je pátek, prázdniny i obědy jsou takové v práci uspěchanější. Víkend před námi, ale taková pizza a rovnou na váš firemní stůl, to se určitě počítá, tak pojďme na obědovku Rádia Čas. Od vás důkaz, že Rádio Čas ladíte, od nás z Rádia Čas zase pizza, takhle si to rozdělíme i dneska. A já jdu volat a na druhé straně by měla být Adriana, takže jdu to vyzkoušet. 7, 4, 9 a 2, 9. Tak. Zvoní to zvoní. Teď ještě, aby byla reakce na druhé straně. A půjde to jako po másle. My dodáme pizzu. Vy nám povíte, co si pamatujete z dnešního vysílání Rádia Čas. Že by ne? Sakra. Takže taková, já to zase budu nazývat prázdninová obědovka, kdy jsme na prázdninách dovolených a zvláště pátek, že jo, to spěcháme z práce, co to dá. Ne, tak já to nechám ještě třikrát zazvonit a ne, dneska se asi zase nedovolám. Prázdniny, dělaj divy. Ne, tak nám to i dokonce vyskočilo. Dobře. Takže nedá se nic dělat, obědovka samozřejmě z Rádia Čas opět pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, pátek, každý všední den a pokud nejste ve hře, tak se klidně můžete přihlásit. Je to 5minutovka, jste ve hře a hrajete s námi přes webovky Rádia Čas. Dobře, když nebudu moci servírovat pizzu, budu servírovat hity, které milujete, posílám za vámi.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, Aleš Klubal a také už Majky, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Hele, dneska máme fantastické téma, proč vzpomínáme na prázdniny, kde byli nej, prostě zazpomínej s námi.
1: No, já jsem prázdniny od malička trávil na táborech, já jsem jezdil fakt od školky dokonce
0: fakt,
1: ještě,
0: jo?
1: A to byly takové ty dvoutýdenní, myslím
0: Nekecej.
1: Si, že dneska už se to moc nenosí.
0: Ježiš, to by mě vadilo.
1: No, takže to já jsem jezdil od malička vlastně až do loňského roku, kdy jsem jezdil potom už jako samozřejmě vedoucí. No a jinak u babiček a podobně.
0: A máš takové to nej místo, kde to bylo prostě nej a přesto nej vlastně.
1: No, asi u babičky. U babičky, jo, no. Jo, tam jsem měl houpačku, měl jsem tam skákací trampolínu a všechno možné. Setkali jsme se tam s rodinou, která bydlí v Čechách, tak jsme tam vždycky trávili čas. No, bylo to krásné.
0: Jasně, taky vzpomínám. Takže vzpomínejte s námi, ty vzpomínej dál. No a jdeme na aktuální zprávy Rádia Čas. Je 12, takže i dobrou chuť.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo.

0: Radiača z vás vítá Martin Fabík. O rekvalifikační kurzy je menší zájem. Češi se místo změny profese častěji vzdělávají ve své současné práci. Nejvíce vyhledávají kurzy digitálních dovedností, cizích jazyků, moderních technologií nebo technických oborů. Úřad práce očekává, že počet přihlášek znovu vzroste na konci léta díky novým vzdělávacím programům.
1: Morava aktuálně.
0: Kopřivnice nabídne lepší podmínky pro aktivní pohyb. Ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka totiž probíhá rozsáhlá oprava. Pokračuje mluvčí města Lucie Macháčková.
2: Součástí rekonstrukce je vybudování vlastního hygienického zázemí pro šatnu házenkářů. Sportovci tak již nebudou muset procházet přes posilovnu a saunu, což zlepší komfort uživatelů i organizaci provozu. Samostatné sprchy a sociální zařízení tedy budou nově k dispozici jak pro šatnu, tak pro regenerační zónu.
0: Stavební práce by měly být hotové do konce srpna. Ve Šternberku začala oprava chrámu Zvěstování Panny Marie. Dělníci postupně opraví přístupové schodiště, fasádu a prostor před kostelem. Rekonstrukce potrvá do poloviny roku 2028. Po jejím dokončení se veřejnosti poprvé otevře také vyhlídka v jedné z chrámových věží.
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalisté Slovácka nastoupí v sobotu proti Artisu Brno. Utkání šance ligy začne v 17 hodin na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Pro oba týmy půjde o další zápas v nové sezóně nejvyšší české soutěže. Zítra bude oblačno, místy polojasno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco...
4: Nemůže běhat, ti napovím.
3: Protože nemá...
4: Nožičky.
3: Nějaké lise, beznohé zvíře.
4: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
3: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
4: Ano.
3: Bože.
4: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Páteční odpoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě s hity, které milujete, ty vám budeme servírovat po celý den, tak jak to umíme. No a za chviličku se podíváme také na Google, protože ten odpovídá podle toho, jestli se ho ptá žena nebo muž, nebo popřípadě v jakém tvaru mu odpovídáte. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika a podíváme se také na to, o co budeme dnes v éteru Rádia Čas soutěžit.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se teď podíváme na Google, protože ten neměří stejným metrem. Když napíšete dvě stejné otázky, tak můžete dostat úplně jinačí odpovědi a hodně záleží na tom, jestli to píšete v mužském nebo v ženském rodě. Třeba když napíšete do Google "můj manžel na mě křičí", tak vám umělá inteligence od Google okamžitě nabídne kontakty na pomoc obětem domácího násilí. Ale když to změníte na "moje manželka na mě křičí", tak vám umělá inteligence nebo od Google umělá inteligence poradí, ať zůstanete v klidu, odejdete z hádky a zkusíte pochopit, že se partnerka může cítit ve stresu nebo nevyslyšená. No, já jsem sám tyto otázky zkusil a opravdu to tak funguje, tak pozor na to, v jakém pádě nebo v jakém rodu se ptáte umělé inteligence. Ode mě další muzika, další hity, které milujete, a za chviličku se podíváme na Megalé, to Rádia Čas.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu.

0: Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: I dnes, tak jako každý všední den, budeme nadělovat a rozdávat lístky, dneska konkrétně na festival Brod 1995. Ten bude probíhat 22. srpna v Českém Brodu a vystoupí tady spousta skvělých interpretů. Pojďme se na pár z nich podívat. Činasky, Horký žeslíže, Jan Ledecký, Kapitán Demo, třeba ještě Imodium, DJ Earl a mnoho, mnoho dalších skvělých interpretů. Lístky můžete mít zdarma, stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Dvě slova už jsme dneska prozradili, třetí slovo prozradím už brzy. A pokud jste neslyšeli ty předchozí dvě slovíčka do naše tajenky, tak poslouchejte, protože i ty během dnešního odpoledne zmíním. Teď už ale hity, které milujete, a počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Teploty dál stoupají a dnešní odpoledne by mělo být tropické. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 34 do 37 stupňů Celsia.
1: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se díváme na dnešní téma. Dneska se ptáme, kde jste jako malí trávili letní prázdniny a já se pročítám komentáře, které píšete ať už na Facebook nebo na WhatsApp Rádia Čas. A asi není se čemu divit, většina z vás byla buď u babičky nebo na táboře. To je asi spousta zpráv, co tady píšete, já jsem to neměl jinak, ale Markéta napsala taky: na táborech s babičkou a sestřenkami u Strejdy, koupání v Neckách, chození s bandaskou pro pivko do nádražní hospůdky, kde až s podivem nám návrat trval hodně dlouho. A nikdo se nedivil, že bandaska, 4 holky, minus 2 pivka rovná se ochutnávat a výčepní nás ani neprásknul. No, tak tady takové léto někdo měl. Dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp, budeme se tomu věnovat, můžete nahrávat i hlasovky. Já posílám další hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Queenie, Marka Ztraceného, havířovské slavnosti a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Posloucháte Rádio Čas, máme 13 hodin, čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Martinem. Řekneme si, že Česko čekají pohorku bouřky.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s

0: Nejnovější zprávy.
1: Česko čekají po horku bouřky. Ostrava bude hostit mistrovství světa v parahokeji. V Hostišové na Zlínsku otevřou novou dětskou skupinu. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Po tropických vedrech dorazí do Česka bouřky. První se objeví už dnes večer hlavně v Čechách. V sobotu zasáhnou většinu území a místy mohou být i silné s vydatným deštěm. V neděli se počasí částečně uklidní, ale přeháňky úplně nezmizí. Na začátku příštího týdne se znovu výrazně oteplí a od západu budou opět přicházet bouřky.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava uspořádá v květnu roku 2027 mistrovství světa v parahokeji. Stane se vůbec prvním městem na planetě, které tento šampionát hostí už po čtvrté. V Ostravar aréně česká reprezentace vyzve silné soupeře z USA, Kanady nebo Číny. A těší se i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Za Moravskoslezský kraj jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat příštím roce tato unikátní událost, která pro Moravskoslezský kraj je velmi významná a samozřejmě vždycky to strhne i davy lidi, tak já věřím tomu, že to bude i v příštím roce taky tak.
1: Pro fanoušky bude u haly připravena velká zábavná fanzóna a slavnostní zahajovací show. Hostišové na Zlínsku otevřou novou dětskou skupinu. V září začne fungovat zařízení na vršku, které nabídne místo až pro 24 dětí. Zájem o službu už projevilo přibližně 15 rodin. Obec ale postupně počítá s využitím celé kapacity. Dětská skupina nabídne malým dětem bezpečné zázemí a rodičům pomůže lépe skloubit péči o děti s prací.
0: Rádio Čas Sport.
1: O víkendu čekají fotbalisty Baníku Ostrava a Sigmy Olomouc další zápasy šance ligy. Baník v sobotu o 17 hodin přivítá na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích pražskou Slávii. Sigma Olomouc nastoupí v neděli od 15 hodin na Andrově stadionu proti FK Mladá Boleslav. Zítra bude oblačno, místy polojasno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké vnoře nebo něco.
4: Nemůže běhat, ti napovím.
3: Protože nemá...
4: Nožičky.
3: Nějaké lise, beznohé zvíře.
4: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
3: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
4: Ano.
3: Bože.
4: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

0: Den posloucháte Rádio Čas, 13 hodin 13 minut a hity, které milujete, ty vám budeme servírovat, ale krom skvělé muziky také nadělujeme a rozdáváme lístky na ty nejnašlapanější akce, které po celé léto běží. A dneska tady máme dva lístky na festival Brod 1995, který proběhne v Českém Brodě. Vystoupí tady Horký Žeslíže, Činasky, Janek Ledecký, Kapitán Demo a mnoho dalších interpretů. A pokud dáte dohromady výherní větu, tak lístky jsou vaše. Stačí jenom pozorně poslouchat. Už jsme prozradili dvě slovíčka a já je v této hodince ještě připomenu. Teď už ale muzika. Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, páteční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a my se teď podíváme do dnešního rána a při pátku si trošku ověříme, co všechno víme, nevíme a také co ví naši ranní moderátoři. Pojďme se podívat, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1856 bylo město Christchurch uznáno jako město, jo, prostě začalo se považovat za město. Kde ho najdeme?
4: Christchurch?
3: Christchurch, nebo Christchurch, jestli chcete, a je to jedno z největších měst té země.
4: Takže by Skotsko?
5: Ne, to bych řekla, že to je Amerika.
3: Chcete další města té země?
5: No.
3: Wellington? A nebo Auckland?
5: Takže...
3: A točil se tam z velké části Pán prstenů.
5: Nový Zéland.
4: Nový Zéland, no jo.
3: Je to tam. Před 20 lety předal Fidel Castro pomyslné vládnoucí žeslo nad Kubou svému bratrovi Raulovi. Hlavní město Kuby, vás poprosím.
4: To už tady bylo, to vím.
3: Mm-hmm.
5: To není Havana, že?
3: Nápověda, ať se třeba ujistíte?
5: No. To říká Havana.
3: Tak zatím znám řekla, co to není, takže co to je, Lení?
4: Je to Havana.
5: Havana.
3: Ano.
5: To říkám celou dobu.
3: Ty jsi řekla, že to není Havana.
5: Ne, já jsem řekla, že to je Havana.
3: To tady Havana si začala.
5: Ale to byla otázka.
3: Já vím, že
5: to byl ten tón. Není to Havana.
4: Není to Havana, jakože to je Havana.
3: Já jsem věděl, že mám pocit, že to řekla i posledně. Bolek Polívka má narozeniny. Poprosím doplnit názvy filmů, ve kterých hrál. Musíme
5: si pomáhat.
3: Šašek.
4: A Královna.
3: Zapomenuté.
5: Světlo.
3: Výborně. A na závěr poprosím křestní jména dvou Bolkových potomků, kteří jsou taky v herecké branži.
5: Vladimír a...
3: Každý s jinou maminkou.
5: No, já vím a toho druhého nevím.
3: Tu druhou.
5: Jo, to je ta Anička Polívková.
3: A je to. A máte to za sebou.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
7: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno.

0: Jak jsem říkal, dnes tady máme pro vás vstupenky na Festival Bro 95, který proběhne 22. srpna a já prozradím třetí slovíčko do naší tajenky a třetím slovem je slovo každý. Takže ještě jednou, slovo každý je třetí slovo do naší tajenky. Pokud dáte dohromady celou výherní větu, tak můžete získat lístky. No a pokud jste nestihli první dvě slova, ještě je dneska připomenu. Teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno, místy polojasno. Během dne se mohou objevit přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

Páteční odpoledne, krásná to věta, s rádiem Čas. A my dneska řešíme a ptáme se, kde jste jako malí nejčastěji trávili letní prázdniny. A přišla mi tady nádherná zpráva od Lucie na WhatsApp Rádia Čas, napsala: já jsem každé letní prázdniny trávila u babičky na vesnici a dodnes si říkám, že to byly ty nejhezčí prázdniny. Ráno jsme dostali krajíc chleba s máslem a pažitkou, sedli na kola a babička nám jen řekla, hlavně buďte do večera doma. Celé dny jsme byli venku, stavěli bunkry v lese, lezli po stromech a večer opékali busty. Mobily jsme neměli, hodinky taky ne a stejně jsme vždycky tak nějak věděli, kdy je čas se vrátit domů. No a dneska, když kolem tohoto místa projíždím, tak je to pořád stejná vesnice, jen mi přijde, že ty prázdniny tehdy byly nějak delší a člověk si je uměl mnohem více užít. Nádherná zpráva, Lucie, děkuji za ní. Ostatní pište nám také na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800, budeme rádi za hlasovky. No a téma, které dneska řešíme a kterému se ještě budeme věnovat. Já už posílám další muziku a za chviličku také nejčerstvější zprávy.

0: roll-on nebo deo stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90 a zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody daleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 22 minuty 14. hodina. No a to znamená, že nás čekají zprávy a také informace z dopravy. O zprávy se postará Martina, řekne nám, že Češi objevují kouzlo cestování v obytných autech. Podrobnosti za chvilku.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumím.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntu.

Martin Fabík. Zájem o obytná auta a karavany roste. Lidé chtějí mít při cestování více svobody a své zázemí vždy po ruce. Před

0: potom vyrazit do zahraničí.
1: Morava aktuálně.
0: U Bělského lesa otevřeli novou lezeckou stěnu. V Ostravě jihu vzniklo nové místo pro sport i odpočinek. Lidé tam najdou 10 metrů vysokou venkovní stěnu a lehátka pro relaxaci. Stěna je určená pro všechny, kteří mají vlastní vybavení a chtějí si vyzkoušet lezení venku. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený rodinný festival Chutě kraje. To nejlepší z místní gastronomie nabídne akce 16. srpna v Šumperku, později v Jeseníku, Prostějově, Olomouci a Přerově. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobců a gastropodniků. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat chuťový potenciál našeho kraje v celé jeho pestrosti. Kromě gastronomických zážitků bude připraven i bohatý doprovodný program.
0: Kromě ochutnávek jídla a pití v parcích čeká na návštěvníky také hudba, kouzelníci nebo vaření před diváky.

0: Dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
1: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš.
2: Ano.
1: Bože můj.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

čas.

Páteční odpoledne s Rádiem Čas, hity, které milujete, už za malou chviličku opět budeme pokračovat. Já nabídnu také tipy, kam můžete vyrazit o víkendu anebo klidně dneska. A podíváme se také na megaléto, protože tady stále máme lístky na festival Brod 1995. A pokud jste neslyšeli první dvě slova do naší tenky, tak je v této hodince připomenu. Hity, které milujete.

0: Jako první tady mám pozvánku do Flítku Místku. Tady dneska můžete vyrazit na koncert 90. Tak vystoupí tady na jednom pódiu Lunatic a také Holky. Startuje se v 18 hodin ve Flítku Místku v Národním domě. No a zítra můžete vyrazit k Hlučínskému jezeru. Bude tady akce, která se jmenuje Odvaž se u vody 2026. No a je to akce pro celou rodinu. Budou tady zóny plné her, soutěží a také pohybu. Můžete si vyzkoušet fitness trampolíny, otestovat skákací boty, zkusit vylézt po horolezecké stěně. No a chybět nebudou ani turnaje v plážovém volejbalu anebo v minikopané. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: De fakt, na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu.

0: Rádio Čas.
1: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
2: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
1: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
2: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: U nás na Rádiu Čas chceme, ať si to léto užijete ještě o něco lépe, o něco více, tak rozdáváme a nadělujeme lístky na ty nejlepší akce, které se po celé léto dějí. No a dneska tady máme lístky na festival Brod 1995, festival, který proběhne 22. srpna v Českém Brodu a vy tam můžete být úplně zdarma a ještě k tomu vzít někoho s sebou. Vystoupí tam Horký Žeslíže, Činasky, Janek Ledecký, Trautenberg, Kapitán Demo, Imodium, Civilní obrana, mnoho skvělých interpretů. Byl bychom tady dlouho, kdybychom si je všechny říkali. Každopádně akce, na které se nebude nudit nikdo z vás. No a abyste tam mohli vyrazit, potřebujete znát výherní větu. My už jsme dneska prozradili první tři slovíčka a já první dvě ještě zopakuju a zní poslouchám vás. Jo, doporučuju si zapsat poslouchám vás. To jsou první dvě slova k tomu, abyste mohli vyrazit na Brod 1995. Ode mě další muzika, ale ještě předtím se pojďme podívat, jak bude zítra v sobotu.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno, místy polojasno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Společnost poslední červencový den dělá Rádio Čas a když jsme před chvilkou byli u těch akcí, které se konají, tak já tady mám ještě pozvánku na jednu, na takový hudební svátek našeho rádia. Akce, která sice proběhne až po létě, a to 21. listopadu na podzim. Megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi, a letos opět s naprosto našlapaným line-upem, s naprosto skvělým obsazením. Bude tam skupina Europe, která slaví 40. výročí od vydání alba The Final Countdown. Kromě nich také David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. No a budeme tam i my, moderátoři, zprávaři, tým Rádia Čas a samozřejmě vy, naši posluchači. Ty nejlepší místa velice rychle mizí, tak doporučuji na nic nečekat a lístky v prodeji aktuálně na našem webu casradio.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Podpovrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Podpovrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: kapsa.
1: Páteční odpoledne s rádem Čas, za 2 minuty 15. hodina a za zvuku Superstar, tady jedna Superstar přišla. Tereska, krásné odpoledne, ahoj.
2: Čauky, já právě přicházím ze sauny a ty míříš do ní, myslím tím venek, protože tam je to dneska opravdu šílené.
1: Ano, to je pravda, já jsem se dneska rozhodl, že půjdu do sauny po dlouhé době, tak nevím, jestli je na to vhodné počasí, ale já půjdu po tréninku ve fitku, tam je to klimatizované, takže mi ani nepřijde, jak je venku. No, pojďme u toho léta ještě chvilku zůstat, protože to je téma, které řešíme celý den na našem Facebooku a WhatsApp. Poptáme se na naše dětství, jak jsme trávili to léto. Tak vzpomínáš si, máš nějaké silné zážitky z dětství?
2: Mám velmi intenzivní zážitky, především na tábor, kde jsem jezdila každý rok, vždycky na 14 dní a úplně jsem to milovala, protože jsme tam měli vždycky nějaké téma, já nevím, strašidla, Jumanji, cokoliv a já jsem ty bojovky zbožňovala.
1: Do dětství se budeme vracet ještě celé dnešní odpoledne, tak nám pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Teď už si ale slovo bere Martin, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Milenov směr od Olomouce. Stojí zde porouchané vozidlo, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní poblíž centra v Dolní Bečvě. Stala se tady nehoda cyklisty. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte i na Blansku mezi oblasti Sebranice a Černá Hora. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Zájem o rekvalifikace v Česku klesá. Kopřivnice nabídne lepší podmínky pro aktivní pohyb. Chrám ve Šternberku prochází opravou. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. O rekvalifikační kurzy je menší zájem. Češi se místo změny profese častěji vzdělávají ve své současné práci. Nejvíce vyhledávají kurzy digitálních dovedností, cizích jazyků, moderních technologií nebo technických oborů. Úřad práce očekává, že počet přihlášek znovu vzroste na konci léta díky novým vzdělávacím programům.
3: Morava aktuálně.
5: Kopřivnice nabídne lepší podmínky pro aktivní pohyb. Ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka totiž probíhá rozsáhlá oprava. Pokračuje mluvčí města Lucie Macháčková.
6: Součástí rekonstrukce je vybudování vlastního hygienického zázemí pro šatnu házenkářů. Sportovci tak již nebudou muset procházet přes posilovnu a saunu, což zlepší komfort uživatelů i organizaci provozu. Samostatné sprchy a sociální zařízení tedy budou nově k dispozici jak pro šatnu, tak pro regenerační zónu.
5: Stavební práce by měly být hotové do konce srpna. Ve Šternberku začala oprava chrámu Zvěstování Panny Marie. Dělníci postupně opraví přístupové schodiště, fasádu a prostor před kostelem. Rekonstrukce potrvá do poloviny roku 2028. Po jejím dokončení se veřejnosti poprvé otevře také vyhlídka v jedné z chrámových věží.
3: Rádio Čas, sport.
5: Fotbalisté Slovácka nastoupí v sobotu proti Artisu Brno. Utkání šance ligy začne v 17 hodin na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Pro oba tým

0: nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
0: Nožičky.
1: Nožičky. Nějaké lise, beznohé zvíře.
0: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
0: Ano.
1: Bože.
0: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

0: dvakrát porazit rakovinu prsou. Poprvé ji zastihla v roce 2010 a pak se vrátila v roce 2017. Jí se to ale podařilo přemoct a po operacích a chemoterapiích všechno zvládla. Poté se zapojila do světových kampaní na podporu prevence pro ženy, no a samozřejmě vrátila se i na veškerá koncertní pódia. Konkrétně v minulém roce se zároveň podařilo naplánovat velkolepou věc. V příštím roce totiž vystoupí na úžasné akci v O2 Univerzu a bude to historicky první koncert s Českým národním symfonickým orchestrem. Zároveň vydá také živé dvojalbum. Jedno takové už se podařilo vydat v roce 2024, které mělo zachycovat atmosféru jarního koncertu ve Fórum Karlín. No a zároveň také vydala album, které obsahuje spoustu z jejich největších hitů. Takže pokud ji budete chtít také vidět, tak určitě už jsou k dostání lístky na O2 Univerzum roku 2027. No a probíhat ten koncert bude konkrétně 23. dubna.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, no a mám tady dobrou zprávu pro všechny seniory, protože pojďme si říct na rovinu, že ve chvíli, kdy se jakožto senior chcete někam dostat, třeba už nemáte tolik síly, abyste si odešel sám na MHD, rodina zrovna nemá čas, tak jste tedy odkázáni na taxi. Jenže zase ta cena je kolikrát opravdu šílená, proto vzniklo takzvané senior taxi, které vás za opravdu směšných pár korun, 20 až 40 korun, odveze buď to k lékaři, na úřad, do lékárny, prostě tam, kde nutně potřebujete a nemáte se tam zrovna jak dostat. Přičemž už to aktuálně jsem vlastně zjistila, funguje v Ostravě, v Praze, v Havířově nebo třeba i v Plzni a přidali se teď nová města, jako je například Znojmo, Mozdice, Králův Dvůr nebo Hořovicko a stále by se měly přidávat další a další města. Tak klidně mi dejte vědět na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali už jste tuhle službu využívali, jestli jste o ní vůbec věděli a pokud ne, určitě doporučuji taky.

0: kolíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, to, co patří k takovým těm pravidelným svačinkám, když se v létě vyráží někam na výlety, třeba na hory, to je často rohlík s něčím, s máslem a buď s marmeládou, nebo salámem, nebo řízkem a tak dále. Jenže teď je spousta dohadů na internetu, že rohlíky by se vlastně vůbec jíst neměly a že raději tady tyhle sacharidy vynechat. No a co si o tom myslí naše odbornice Evča Rigler, to budeme probírat v pořadu Jeste s rozumem. Zítra poběží premiéra po 10. hodině, pardon, repríza po 10. hodině a taktéž v neděli po 15. Ale my si teď dáme malou ochutnávku, jak to s tím rohlíkem vlastně je.
1: Rohlík, oblíbené pečivo, které se v českých domácnostech objevuje už více než 100 let. A možná dokonce ještě déle, protože jeho předchůdce podle historiků pochází z doby Rakouska-Uherska a některé prameny dokonce zmiňují už 13. století. No a dobrou zprávou je, že i dneska může být rohlík součástí zdravého a vyváženého jídelníčku. Opravdu ten bílý, obyčejný, tukový rohlík. Rohlíky jsou především zdrojem sacharidů, to znamená energie, kterou naše tělo i mozek každý den potřebuje. Obsahuje taky vitamíny skupiny B, které podporují správnou činnost nervové soustavy a přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Najdeme v něm ale i nějaké ty minerální látky, jako například železo nebo třeba i magnézium. A pokud sáhneme po celozrnné variantě, získáme navíc i více vlákniny, která podporuje zdravé trávení a další pocit sytosti.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra bude oblačno, místy polojasno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia.
4: Hity, které milujete.

Studio čas. This is a mission impossible. It's just so logical. This love's unstoppable. Now there's nowhere inside. Čas. Radio čas. Hity, které milujete. Čím blíž jdu k tobě,

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, pokud jsou mezi vámi nějací milovníci medu, úžasné to pochutiny, která je zároveň zdravá a zároveň tak chutná, tak prosím vás, teďko máme takovou jako ideální poslední dobu přikoupit si nějaký český med, protože už nám pomalu, ale jistě končí to hlavní velké medobraní. Přičemž já jsem se dívala, že v Česku jsme opravdu jako národem včelařů, protože my tady máme dohromady více než 63 tisíc lidí, kteří se věnují právě chovu včel a úlistují dokonce už i na střechách měst. Celkově stát letos zvýšil dotace, takže pokud by třeba někdo měl chuť přidat se k téhle skupince lidí, kteří se starají o včely, máte tu možnost. No a když jsem se dívala, kolik třeba takových včelstev v Česku máme, tak je to více než 670 tisíc. Takže opravdu krásné to číslo. No a hlavně náš český med je opravdu vyhlášený, takže pokud třeba doma zrovna postrádáte, teď by měla být taková poslední doba, kdy si ten letošní můžete zakoupit.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody daleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. Rezidence @juliánka.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas, skončili jsme takhle krásně s Ploužáckem od Plehy Zpomal. Máme přesně 4:02, no a teď už jsou nachystány samozřejmě zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, protože vzhledem tomu, jak je venku krásně a jak krásný má být víkend, tak nějak tuším, že silnice budou opravdu plné, protože všichni míří někam k vodě.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A

0: nakuchané vozidlo, očekávejte zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko čekají po horku bouřky. Ostrava bude hostit mistrovství světa v parahokeji. V Hostišové na Zlínsku otevřou novou dětskou skupinu. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Po tropických vedrech dorazí do Česka bouřky. První se objeví už dnes večer hlavně v Čechách. V sobotu zasáhnou většinu území a místy mohou být i silné s vydatným deštěm. V neděli se počasí částečně uklidní, ale přehánky úplně nezmizí. Na začátku příštího týdne se znovu výrazně oteplí a od západu budou opět přicházet bouřky.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava uspořádá v květnu roku 2027 mistrovství světa v parahokeji. Stane se vůbec prvním městem na planetě, které tento šampionát hostí už po čtvrté. V Ostravar aréně česká reprezentace vyzve silné soupeře z USA, Kanady nebo Číny. A těší se i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Za Moravskoslezský kraj jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat příštím roce tato unikátní událost, která pro Moravskoslezský kraj je velmi významná a samozřejmě vždycky to strhne i davy lidi, tak já věřím tomu, že to bude i v příštím roce taky tak.
0: Pro fanoušky bude u haly připravena velká zábavná fanzóna a slavnostní zahajovací show. Hostišové na Zlínsku otevřou novou dětskou skupinu. V září začne fungovat zařízení na vršku, které nabídne místo až pro 24 dětí. Zájem o službu už projevilo přibližně 15 rodin. Obec ale postupně počítá s využitím celé kapacity. Dětská skupina nabídne malým dětem bezpečné zázemí a rodičům pomůže lépe skloubit péči o děti s prací.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští plavci míří na mistrovství Evropy. V Paříži bude Česko zastupovat 24 závodníků. Mezi nimi bude i Barbora Sémanová, která už v minulosti získala několik evropských medailí. Na závodech se představí také další čeští plavci, kteří se pokusí uspět mezi nejlepšími v Evropě. Zítra bude oblačno, místy polojasno, během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas, příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
4: Nemůže běhat, ti napovím.
3: Protože nemá...
4: Nožičky.
3: Nějaké lise, beznohé zvíře.
4: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
3: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hle, míš.
4: Ano.
3: Bože.
4: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: novém bytě, první noc v novém bytě, jak mince pošoupá.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. Užíváme si krásných letních dnů, ale já si myslím, že není vůbec špatné mít v diáři připravené i ty dny, které už budou chladnější, abychom věděli, jak třeba vyrazit za zábavou, jak si to užít, protože přeci jenom, co se týče podzimu, tak to je těch akcí výrazně méně. Zas na druhou stranu bude tam jedna opravdu veliká, převeliká, a to je náš mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi, který propukne 21.11. v Ostravar Aréně. My s celým týmem Rádia Čas budeme samozřejmě u toho a doufáme, že vy všichni skalní fanoušci také, protože to bude velká paráda a nezapomenutelný zážitek. Dorazí za námi úžasná hvězda, kapela Europe, konkrétně v rámci svého evropského turné ke 40. výročí, kdy vydali to legendární album The Final Countdown. Zároveň ale nebudou chybět i hosté z Česka, například David Koller, Olympic, Lenny nebo Marpo, takže věřím, že každý si v tom najde něco, co mu žánrově sedí úplně nejvíce. Jedna věc je zarušená, bude to naprosto skvělá zábava, tak doporučuji co nejdříve mrknout na lístky, ať máte nějaká hezká místa.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas a dneska řešíme krásné a symbolické téma, co jste nejraději dělali o letních prázdninách, kde jste trávili čas. No a já už jsem prozradila, že u mě to byly jednoznačně tábory, na které velmi, velmi ráda vzpomínám, na všechny ty bojovky a stezky odvahy a první diskotéky. No všechno to je opravdu nezapomenutelné, ale jak jste to měli vy? Vidím, že třeba Lenka také píše, že na táboře nebo na Branéži s našima, v Kalny s našima, nejlepší prázdniny ever. Pak tady máme třeba Jolču, která píše 2 turnusy tábor a mamka a pak babička chalupa, kde jsme šli na brigádu, jezdili na kole a lítali s vrstevníky po venku. Dále tady máme například Milana, který píše letní prázdniny jsem nejčastěji trávil na chatě v Jeseníkách, anebo třeba plavla u babičky a tábory. To je prostě taková klasika. Prázdniny u babičky, nějaký ten tábor, věci, které si žádné z dětí nechce nechat ujít a vy nám napište, jak to bylo ve vašem případě.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
11: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
5: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které miluješ.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední. No a mám pro vás jednu dobrou zprávu, pokud stejně jako já rádi chodíte do zoologických zahrad prohlídnout si zvířátka. Samozřejmě, že nejatraktivnější jsou vždycky ta mláďátka. No a pokud máte cestu do Prahy, tak rozhodně musíte navštívit pražskou zoo, protože tam se po 8 letech podařilo, že na svět přišla gepardí paterčata. Takže opravdu velká, velká nálož, co si budem ty kočkovité šelmy si mezi sebou velmi aktivně hrají, takže věřím, že z 5 gepardíky to bude opravdu zábava. Já jsem v polské zoo jednou viděla trojčata tygří a byl to teda opravdu neuvěřitelný pohled, co oni tam spolu všechno vyváděli, takže v případě, že jich bude 5, tak to opravdu bude stát za to, tomu věřím. Takže klidně se můžete přijet podívat, protože už se pohybují právě ve volném výběhu, který tam mají, takže tam můžete vidět. No a pojďme se podívat, jak nám bude v rámci výletu pomáhat počasí. Můžeme se těšit na hezké dny?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno, místy polojasno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, my jsme tady dneska rozebírali, co všechno jste v létě dělali. No a vzhledem k tomu, jak často se tam objevovalo téma táborů, tak bych ráda zmínila tábory, které se v poslední době dějí, protože těch možností, které vybrat je v současné chvíli opravdu extrémně velké množství. Příměstské tábory, ty klasické, na týden, na 14 dní, někde daleko v přírodě nebo spíše blízko, moderní či takové úplně klasické, kde se děti učí třeba rozdělávat oheň, spí i pod širákem a tak podobně. Každý si může vybrat, co mu nejvíce sedí, ale čím dál tím více populární jsou mimo jiné také ty influencerské tábory a tam přesně přichází malý problém v tom, jak vybrat ten, který bude skutečně vhodný. Tak jestli jste prosím vás někdy přemýšleli, nebo vaše děti, že byste je poslali na tábor Tariho, tak prosím vás velké upozornění, opravdu špatný nápad, jenom protože tady tenhle ten youtuber má na svém kontě spoustu různých kontroverzí, ale v letošních táborech, tak si představte, že přišlo na internet video, kde on tam před těmi dětmi normálně dělá takovou velkou předváděčku svého auta, extrémně se chlubí a vysvětluje, jak strašně je důležité, že to auto stojí tolik peněz. Aby toho nebylo málo, tak k tomu přidal ještě nějaké rasistické poznámky. No, co na to říct? Tam děti určitě neposílejte. Chápu, že pro malé děti, které ho sledují, třeba může být něco podobného atraktivní, ale věřte mi, tohle fakt není dobrý nápad.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, my máme přesně 17 hodin, což znamená, že v následující hodince nás čeká soutěž s megalétem Rádia Čas a já ještě nebudu prozrazovat to poslední slůvko, ale prozradím vám, o co dneska hrajeme. Jedná se o dvě vstupenky na festival Brod 1995, kde mezi hosty budou například Činasky, Horký žeslíže, Janek Ledecký, Trautenberg nebo Kapitán Demo a mnoho dalších, takže rozhodně máme o co hrát. Dobře tedy poslouchejte, vy už samozřejmě ti, co poctivě poslouchali během celého dne, tak tři slůvka z naší čtyřslovné věty znáte, ale zanedlouho prozradím to poslední a pak už to bude o rychlosti, kdo se nám po ozvání džinglu ozve jako první. Teď ale přichází na řadu zprávy, které pro vás má Martin a také čerstvé informace z dopravy.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku v oblasti Mohelnice, na silnici směrem do centra, stojí zde porouchané auto. Dále buďte opatrní v Brně v ulici Lidická, tramvaj se tam srazila s dodávkou, může hrozit zdržení. Pozornost mějte v Hodoníně na silnici směrem z Bohuslavic, osobní auto havarovalo do betonu, je zde kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

a Martin Fabík. Zájem o obytná auta a karavany roste. Lidé chtějí mít při cestování více svobody a své zázemí vždy po ruce. Před

0: přední stěnu a lehátka pro relaxaci. Stěna je určená pro všechny, kteří mají vlastní vybavení a chtějí si vyzkoušet lezení venku. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený rodinný festival Chutě kraje. To nejlepší z místní gastronomie nabídne akce 16. srpna v Šumperku, později v Jeseníku, Prostějově, Olomouci a Přerově. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
1: Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionů.

0: Kubými zabojují o další body v nejvyšší české fotbalové soutěži. Zítra bude oblačno, místy polojasno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
3: Nemůže běhat, ti napovím.
2: Protože nemá...
3: Nožičky.
2: Nějaké lise, beznohé zvíře.
3: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
2: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
3: Ano.
2: Bože můj.
3: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Yeah.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední. No a přátelé, za malou chvíli si posvítíme na to, jak jste poslouchali během dnešního dne, protože ti, co správně nachytali všechna tři slůvka k našemu megalétu Rádia Čas, budou mít možnost už za malou chvíli soutěžit o dvě vstupenky na festival Brod 1995, kde vystoupí například Janek Ledecký, Činasky, Horký žeslíže nebo třeba Kapitán Demo, a bude to velká paráda. Já teda v tuto chvíli odkryju to čtvrté, poslední slůvko naší věty, a to zní den. Poslední slovo je tedy den, a ti z vás, kteří budou vědět, jak zní celá věta, volejte mi hned potom, co uslyšíte jingle Megaléto Rádia Čas. Držím palce a těším se, kdo nakonec vyhraje.
1: Hity, které milujete.

0: Ano, zdravím. Ano, ano, poslouchal.
1: Tím pádem se zeptám, jaká je naše věta?
0: Poslouchám vás každý den.
1: Skvěle, přesně to jsme chtěli slyšet, výborně. No a to znamená, že získáváte dvě vstupenky na festival Drop 1995. Já vám ještě jednou tady připomenu, jací tam budou vystupující a vy mi řeknete, na koho se třeba těšíte úplně nejvíc. Budou tam Činasky, Horký že slíže, Janek Ledecký, Trautenberg, Kapitán Demo. Tak kdo vás tak nejvíce zaujal?
0: Činasky.
1: Super, která je třeba vaše nejoblíbenější písnička od Činasky?
0: Víno.
1: No, tak to máme úplně stejně. A už víte, koho vezmete sebou?
0: Nevím ještě.
1: Tak času na promyšlení je přeci jenom ještě dost, no. Takže gratuluju k vítězství a zdravíme.
0: Děkuji, mějte se.
1: Mějte se. No a samozřejmě soutěžit se bude i nadále v dalším týdnu. Ceny budou opět velmi, velmi lákavé a já můžu prozradit, že při pondělku si zahrajeme o dva vstupy na Helena Forever, takže pokud milujete její hity, opět se určitě vyplatí soutěžit.
2: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
3: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pokud přemýšlíte nad tím, že byste chtěli letos v létě být v kurzu, tak mám pro vás pár tipů, co letos opravdu frčí. A co se týká barev, tak tam je to naprosto jasné. Je to máslově žlutá, taková ta opravdu jako jarní, jemná, svěží, žlutá. Zároveň jsou to puntíky, tak za mě je tohle značka ideál, protože pro mě puntíky letí celoročně, každoročně, už od mého dětství a nikdy se toho nevzdám, nehledě na to, jestli to bude v kurzu nebo ne, ale v letošním roce jsou v kurzu, což v překladu znamená, že v obchodech najdete spoustu krásných kousků právě z puntíky. No a v neposlední řadě, co se týká třeba spodku, tak jsou to jednoznačně bermudy, takové ty delší volné šortky, které nahrazují krátké střihy, jsou mimochodem velmi pohodlné a takové vzdušné, takže určitě také můžete vyzkoušet. A v neposlední řadě také halter topy, což jsou takové ty topíky zavázané za krkem s odhalenými zády. Taky to tady už mnohokrát v rámci historie módy bylo, to se prostě pořád opakuje.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno, místy polojasno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 35 stupni Celsia.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pokud máte rádi zatmění a dýchne to na vás vždycky takovou mystickou atmosféru, tak doporučuji si určitě udělat čas 12. srpna, protože to by mělo přijít nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, protože měsíc nad Českem zakryje asi 86% slunečního kotouče, takže mělo by to být opravdu velkolepé a konkrétně tuhle podívanou budeme mít o 8. večer, jo? Takže po 8. večer buďte přichystáni 12. srpna, ať si to můžete užít v plné kráse.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: Radio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, no a jsme ve finále. Já se s vámi pro dnešek musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, těšit se na vás budu zase při pondělku, ale pozor, nebude to v příštím týdnu, ale až v tom dalším, protože v příštím týdnu, jak už jsem to nakousla, ráda jsem vždy jezdila na tábory, no a vždycky si to během léta zopakuju, sice už ne jako dítě, ale jako instruktorka a lektorka, ale i to je vždycky parádní zážitek. Tak užívejte víkend i celý týden, mějte se nádherně a držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
1: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších.
0: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až

0: Vinice nabídne lepší podmínky pro aktivní pohyb. Chrám ve Šternberku prochází opravou. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. O rekvalifikační kurzy je menší zájem. Češi se místo změny profese častěji vzdělávají ve své současné práci. Nejvíce vyhledávají kurzy digitálních dovedností, cizích jazyků, moderních technologií nebo technických oborů. Úřad práce očekává, že počet přihlášek znovu vzroste na konci léta díky novým vzdělávacím programům.
1: Morava aktuálně.
0: Kopřivnice nabídne lepší podmínky pro aktivní pohyb. Ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka totiž probíhá rozsáhlá oprava. Pokračuje mluvčí města Lucie Macháčková.
2: Součástí rekonstrukce je vybudování vlastního hygienického zázemí pro šatnu házenkářů. Sportovci tak již nebudou muset procházet přes posilovnu a saunu, což zlepší komfort uživatelů i organizaci provozu. Samostatné sprchy a sociální zařízení tedy budou nově k dispozici jak pro šatnu, tak pro regenerační zónu.
0: Stavební práce by měly být hotové do konce srpna. Ve Šternberku začala oprava chrámu Zvěstování Panny Marie. Dělníci postupně opraví přístupové schodiště, fasádu a prostor před kostelem. Rekonstrukce potrvá do poloviny roku 2028. Po jejím dokončení se veřejnosti poprvé otevře také vyhlídka v jedné z chrámových věží.
1: Rádio Čas Sport.
0: Česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na šampionátu ve Švýcarsku ovládla krátký závod a dojela si pro první velký titul. Bukovská porazila domácí závodnici o 4 sekundy a navázala tak na své úspěchy z cyklokrosu, kde získala tituly mistryně světa i Evropy.

0: Tolik aktuální zprávy, příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
3: Nemůže běhat, ti napovím.
2: Protože nemá...
3: Nožičky.
2: Nějaké lise, beznohé zvíře.
3: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
2: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
3: Ano.
2: Bože.
3: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7. Popel.

0: Rádio Čas.
1: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilhařovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody daleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. Rezidence@julianka.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
1: Nemůže běhat, ti napovím.
0: Protože nemá...
1: Nožičky.
0: Nějaké lise, beznohé zvíře.
1: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
0: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš?
1: Ano.
0: Bože.
1: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas. Dance Party Rádia Čas. Dance Party. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: rámci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro, kdybys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak vám záleží k pokon. Jsem fakt takovej, že jak dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
3: Nemůže běhat, ti napovím.
2: Protože nemá...
3: Nožičky.
2: Nějaké lise, beznohé zvíře.
3: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
2: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hle, míš.
3: Ano.
2: Bože mu.
3: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Esence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
1: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu.

0: Lenkou.
1: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nožičky. Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
2: Ano.
1: Bože.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
1: Nemůže běhat, ti napovím.
0: Protože nemá...
1: Nožičky.
0: Nějaké lise, beznohé zvíře.
1: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
0: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
1: Ano.
0: Bože mu.
1: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
1: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš?
2: Ano.
1: Bože mu.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

Radio Čas. Jestli se ke mně hodíš, nabídu k tobě spát. Hity, které milujete. A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou. Radio Čas. Hity, které milujete.

vím, že čas už nevrátím a že to pak.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši
0: lodí. Ty, které milujete.
2: Čas.
1: Rádio Čas.
0: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.